Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Hit Radio City Brno.
1: Vzal si dva lízenky, dvě

Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: srdcovky Hitrádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Radio City Brno.
1: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Radio City Brno.

Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.

0: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslanci by dnes mohli hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry koaliční vládě Andreje Babiše. Schůze svolaná z podnětu zákonodárců pětice opozičních klubů bude pokračovat třetí jednací den. V běžné debatě chce vystoupit ještě 37 z původních 60 poslanců, v drtivé většině z opozice. Letoun společnosti Fly Dubai na lince z Dubaje do Tel Avivu ve středu nouzově přistál v saúdsko-arábském Tabuku, poté co cestují a část posádky přemohli jednoho z pilotů. Ten se podle svědků nejspíš pokusil převzít nad letadlem kontrolu a chtěl s ním havarovat. No a čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si druhé místo ve skupině B a účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 55. minutě útočník Lukáš Mašek. A teď jdeme do regionu.
1: Startuje brněnský festival Prototyp. V 12. ročník atraktivní akce propojí umění, vědu a technologie, letos poprvé ve veřejném prostoru v centru města. Skoro 20 světelných instalací, 2 videomappingy, projekce a interaktivní díla prosvítí až do soboty náměstí, parky, historické budovy i méně známá zákoutí. Velká část programu bude přístupná zdarma. Podrobnosti najdete na prototypbrno.cz. Slunečný den si užijeme v Brně a na jihu Moravy. Teploměr ukáže dnes i zítra kolem 24 stupňů. Z Brna Jitka Valášková.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Snídaně šampionů.
1: No a samozřejmě vám přejeme krásné ránko, 6:03, tady jsme my dva, čau Jasmin.
2: Čau Michale, krásný čtvrtek 1. října.
1: 1. října vlastně už, no dneska už můžeme tankovat, že jo, dneska už ty ceny paliv, my se na to těšíme, že jo, od té doby, co teda řekli, že to dají dolů, hele, kolik ušetříme na nádrži, 100, to bude prýma. Tak pojďme na hity Pitbull, Mark Anthony, tím startuje čtvrtek ránko.
0: Hit Radio City Brno.

0: Pitbull, Mark Anthony, tohle je Hit Radio 607. Krásné ráno vám všem, kdo jste si nás naladil. Mně tak trošku přijde, že my tady ve studiu soutěžíme, kdo toho naspí míň tenhle týden. Jo? Musíme teda říct, Jasmin, ty jsi spala na dnešek, nebo...
1: Mám-li to rozebírat, tak a nechci se chlubit, protože to je naprosto strašný. Předevčírem jsem spala hodinu, včera dvě a dneska vůbec, protože jsem byla na Benovi, Kristováovi.
0: No ty jsi tam hlavně byla podruhý, že jo? Tak jako ano. Takhle jít na něco dvakrát znamená, že to bylo asi fakt dobrý, ale vypadáš docela v pohodě. Já jsem druhou noc spal dvě hodiny po sobě. Já jsem byl včera na firmní akci a člověče, já tam našel svůj les, jen tak pro zajímavost, jo.
1: Nějaký blbečkův, nebo co tam mají?
0: Ne, byl tam les, člověče, já to mám tady na fotce. A ten les se jmenuje Pičulín. Jo, a já jsem to dal na Instagram, když tak můžete se podívat opravdu, že tam ten les je. A říkám si, jo, jak to asi vzniklo tady ten název, jo. A psali mi právě lidi, protože já jsem nevěděl, že máš svůj les. A říkám, no tak jasně. No tak nás by zajímalo, jak krásně jste se vyspali, na kolik byste tomu dali procent, protože mě teda ukazují hodinky po předchozí noci 20% very low sleep score.
1: Já bych dala cokoliv za very low sleep score aktuálně, nicméně vy nám pojďte dát vědět, čeká nás minuta šampionů, chceme znát klasicky věci, jak se jmenujete, odkud jste a na kolik procent jste se teda dneska vyspinkali podle
0: Takže
1: vás.
0: Dáme procenta, jo? No tak schválně, kolik procent teda, na kolik procent jste se vyspinkali, 777-937-777, za chvíli startuje minuta šampionů. Můžete nám to sem hodit SMS-kou nebo přes WhatsApp. No a my vám nabízíme další parádní hity. Tohle je Alvaro Soler Animal. Hezké ránko.

0: Za malou chvíli 6:45, dáváte si čtvrteční Hit Rádio. Začíná minuta šampionů a ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste, co je.
1: Nic, a na kolik, to jde hezky.
0: A na kolik procent jste se vyspali, tak startujeme teď.
1: I v čas Prahy dneska tak 45% a kafíčko to prejistí.
0: Katka Rabí, 100 ze 100, s nejchlapem se vždy spí nejlépe.
1: Oh. Michal Praha, 10%, probudil se 2 minuty před budíkem.
0: Martin Benešov, 50%, takovej průměr.
1: Lucie Bruntál, obdivuji vás, lidičky, a nespat takhle jako vy, tak jsem na všechny protivná, vždy musí být aspoň 7 hodin.
0: No to my jsme, když se vypne mikrofon. Pavel Ostrava, co je to spánek, to se maže na chleba.
1: Petr Příseky, u světle nad Sázavou, dobré ráno, vyspal jsem se cca na 1%, takže za sebou tahám nohy a pak tělo.
0: Adela Kravaře, vyspinkala jsem se na 59%, posnídám a dobiju na 89%.
1: Iva Šluknov, 24%, spánek cca 2,5 hodiny.
0: Verče Dobronice, spánek na 100%, za mě 6 hodin dostačující.
1: Katka Dolní Město, jede z noční a prý čert nikdy nespí. Mhm. Tak jo, to jsme na tom dost podobně s spoustou
0: no,
1: z vás.
0: No vypadá to, že taky moc nespíte, proč nechrápete?
2: Přesně.
0: Ježišmarja, tak pojďme na hity. Co by nás mohlo probrat? Tohle určitě New Religion, Bebe Rexha a Faithless. Má parádní reinkarnace ve čtvrtek ráno. 6 hodin, 13 minut. Tak dobré ráno všem.

0: Dobré ránko, šampioni, Imagine Dragons, 6 hodin 20 minut a je to tady. Je to tady záchranná brzda, která nás všechny spasí, je 1. říjen a je tady zastropování paliv.
1: Ole, ole!
0: Ode dnešní půlnoci už je maximální cena benzínu 46 korun 14 haléřů a nafty 48,72 haléřů za litr. Nejzajímavější je to samozřejmě u nafty a taky u dražších pump, hlavně okolo dálnic. Ale takhle já si říkám, co nezaplatíme tady na tom teda litru, jo, co nás jako ušetří, tak to zaplatíme zase jinde, takže...
1: Takhle, budou volby, tak doufejme, že nová vláda bude zastropovat víc věcí, zastropovávat třeba nájmy, takovýhle věci. To by se hodilo zase.
0: To bylo fajn.
1: Ale nafta taky dobrý.
0: Nicméně, já jsem teda tuhle hru prohrál. Já jsem říkal, vlastně, když jsme se o tom bavili na začátku týdne, že budeme tankovat ve čtvrtek hromadně teda, jo? Že hladový oko vydrží. No a čavče, já jsem včera jel do toho Nového Města na Moravě a tankoval jsem.
1: Káže vodu, pije víno.
0: Počkej, tankoval jsem a vzal jsem plnou. Já ti říkám být nezadanej a mít seznamku, tak si to dám do pia. Hele, a dal bych si tam Michal Knejp, že jo, 35 let a tankuju plnou. Já ti říkám, hele, kočky, ty by odpadávaly. Co je víc? Muzika, rehab, Ena, DJ Seš, no a samozřejmě vy, kdo nás hladíte na cestách a třeba se chystáte dneska natankovat, tak vám řekneme, jak to vypadá na silnicích. Hezké ráno.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.

0: Klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
0: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
1: Jupi!
0: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
1: Rozložte nové možnosti!
0: Když mobily, tak Mironet!
1: Klikni dvakrát!
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Lásko, jaký bys chtěla auto?
4: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
3: Ale já myslel, jakou barvu?
4: Barvu? Já tak to nevím.
3: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
5: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
8: A právě tady vzniká Brno 1.
7: Nová čtvrť od renomovaného developera PSN.
8: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
7: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
8: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
7: Více na www.brno1.cz.
8: Bydlení na plný plyn.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

0: srdcovky Hit Rádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hit Rádiu.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda vás teď ráno může zdržet na Hodonínsku. Dávejte si velký pozor u obce Rohatec na hlavním tahu, kde osobní auto srazilo srnku. No a opatrně taky v Brně v Kuřimské ulici došlo k havárce vodovodního potrubí. S opatrností tam projedete.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City Brno.

0: Teda musím říct, že jsem úplně načatej z toho songu.
1: Já to miluju.
0: Geniální, miluju. Eva Farná, Perpetuum Mobile, Hit Radio 6.32. Co pro nás má David?
2: Ranní update.
3: Je půl sedmé, hezké ráno, máme nový trend v luxusu. Luxusní kabelky podražily natolik, že se zákazníci obracejí více k luxusním botám. Spíše než utratit 6 tisíc dolarů, tedy 129 tisíc korun za kabelku, se rozhodují pořídit si boty za $1000. Ty se stávají novým typem zboží, jehož koupí zákazníci vstupují do světa dané značky. Vědci vytvořili povrchovou úpravu látky, která dokáže odstranit mastnotu, skvrny, bakterie i některé houby pouhým opláchnutím vodou, bez pracího prostředku a bez klasického pracího cyklu. Podle studie by technologie mohla snížit spotřebu vody elektřiny o 82%. No a hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi dostane od univerzity v Buenos Aires čestný doktorát. Převezme ho 6. října před přípravným zápasem proti Beninu, ve kterém se rozloučí s reprezentační kariérou.
0: Stejně co, jako moc mu není a sekne s tím, já o něm mám stejně jako strach. Musím si služenky, že aby to všechno poplatil, když teďka pověsil fotbal na hřebík. Zajímalo, jak dlouho byste si mohli dovolit nepracovat, kdybyste právě dneska skončili v práci. Já si říkám, že už večer bych šel prolistovat Jobs, možná ještě dopoledne. Vanilla Ice, Ice Ice Baby, tohle je srdcovka, to jsme vybrali my dva, tak se nad vás to po ránu zabaví. Jirka Pelnář, ten vám hraje srdcovky mezi 12. a 13. Je jich 5 a jednu vybíráte vy, tak pojďme na to.

0: 6:40. Tohle je song fotbalového mistrovství roku a to je taky strašný. Kolik byste tipnuli? Kolik byste tipnula ty, Jasmin? Rok? Jaký je tohle rok?
1: Jaký je to rok?
0: Fotbalový mistrovství.
1: Je. Yeah. Vaka Vaka, kdy se hrálo tam, jo?
0: Jo. Prostě z jakého to je roku. Je to přišlo totiž úplně neuvěřitelný, jo?
1: Tak já si myslím, že je to 2012 nebo 11.
0: Nekecej, 2010 to je. Pak? Tak pokud jste typovali i ve 2010, tak jste dobrý. Já bych řekl, že to je třeba 2015-16, a je to teda mnohem starší. Shakira, Vaka Vaka, tohle je čtvrteční Hit Radio a my vám přejeme krásné čtvrteční ránku, šampioni.
1: 6:41 k tomu a to si říkám, nepočkej. To si říkám, že je ideální čas tam poslat nějakou kávičku, protože si myslím, že třeba do takové 9:00 raní bychom neměli dělat žádný vážný jako rozhodnutí nebo povídání si s kolegama
0: jako, že
1: bez
0: nebudeme
1: kávy.
0: Se pouštět do žádných větších akcí, si chtěla říct, že jo?
1: Přesně tak. Dneska k tomu máme oficiální důvod, protože je Mezinárodní den kávy.
0: No a to je zajímavý. Já teda musím říct, že vždycky, když jsem poslouchala rádio a moderátor se začal bavit o kafi, tak mě i hned takhle naskočila ta vůně, protože to si představíš, vůni kávy. A normálně mě to donutilo opravdu zastavit na pumpě a to kafe si dát, jo. Takže myslím si, že jsme vás trošku nakazili, vás minimálně do nás posloucháte na cestách, nebo kdo jste doma a třeba si říkáte, jestli si to kafčo před odchodem do práce dát nebo ne.
1: No dát, je to černý, horký, zlato a dneska doporučeně.
0: A kdo jste v kanclu, taky byste tam jedno lupli, co? A nás poslouchá náš šéf u něj v kanclu a já si říkám, že by se mohl stát zázrak. Poslouchám, mohl by se stát zázrak a mohl by nám tady přistát kafičko. Míšo, jestli nás slyšíš, jo? Tak jestli jste dostali chuť na kafe, chápeme, máme to úplně stejně, dejte si i za nás třeba, pokud tam teda ho Michal nedonese. Huntrix Golden, další hity za malou chvíli a přehodíme ji dopravu. Hezký ránko.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: To je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Sleva 20%.
6: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám, Baru, povedlo. Jako z katalogu.
5: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
9: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, z MND to jde.
9: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
11: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
12: S mým hlasem mi pomohla AI. Mňau!
13: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda teď komplikuje ranní dopravu ve Zlíně, opatrně v Gahurově ulici, kde se srazila dvě osobní vozidla. Už by u toho měla být policie. A pozor taky na Vyškovsku, kde je nehoda na výjezdu z Habrovan směrem na Rousínov, kde osobák srazil srnku.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Ráno na Hitrádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Feels Like I'm Falling in Love. Tohle jsou Coldplay a tohle je čtvrteční snídaně šampionů. 6:54, dobré ráno. A je to tady žebříček toho, kde se v Česku žije nejlépe. Kdybyste řekli, že je třeba taková Praha, tak no to tak... je na devítce.
1: Počkej, když se říká v Praze se žije blaze.
0: No, to se jenom říká, ale. Brno to je ještě dál a skutečnými vítězi jsou místa, kde máte blízko do přírody, ale zároveň nemusíte jít pro rohlíky 10 kilometrů.
1: Já na to koukám.
0: Máme seznam.
1: První 4 místa, 4. místo Olomouc. Pak tady vidím 3. místo Žamberk.
0: Jasně.
1: 2. místo Luhačovice a 1. místo...
0: Turnov. To se často plete. Takže Turnov na prvním místě, no tak my tam gratulujeme. Nicméně taky stojí za to se podívat na úplně druhou stranu toho žebříčku. Tak máme tady poslední místo. Horšovský Týn. Bílina. Podbořany, Havířov, Krnov, Louny, Litvínov, Teplice, Karviná, Chomutov. Tak tohle jsou města na konci. Já si říkám, proč?
1: Kdo to
0: sestavuje? Já mám ty města rád. Já mám třeba ke Krnovu jako dost jako dobrý vztah. Tam tu je moje dívka. Jo. Takže vlastně si říkám, proč? Jako, tam rostou hezký lidi. To je bomba, ne? Tak vy, kdo jste tady z toho seznamu? Kdo jste z toho seznamu na konci? Hele, to je jedno. My vás máme rádi. Tak proč mám ten pocit? Jak se říká, všude dobře, doma nejlíp, že jo? Každý se bude obhajovat to svoje město. Tak my vás do všech měst České republice od Aše až po Jablunkov zdravíme a posíláme hity. Tohle jsou Miraj, Oči, Night Radio do 7 a pak vám dáme další zprávy. Hezký ráno.

0: zas. Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
2: Pipit. Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
5: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
4: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
6: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na Sázíme lesy nové generace.cz.
7: Dobrovolníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků. Vokoloprýglu.cz.
8: On air.
2: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. V těchto dnech zažíváme typické babí léto, to znamená slunečné a teplé počasí. Jasné noci však také přináší chladná a někde i mrazivá rána. Teplotní rozdíly na jednom místě jsou tak hodně velké a někde se během pár hodin oteplí i o více než 25 stupňů Celsia. Příkladem je třeba Rokycká slač na Šumavě. Dnes začíná platit regulace cen pohonných hmot. Čerpací stanice budou moct prodávat naftu na nejvýš za 48 korun na 70 haléřů za litr. U benzínu je cenový strop stanoven na 46 korun na 14 haléřů za litr. Analytici očekávají, že se stanovení maximálních cen projeví zejména u dálničních čerpacích stanic. No a hokejisté Sparty budou v dnešní předehrávce 7. kola extraligy proti Českým Budějovicím usilovat o premiérový bodový zisk doma. Svěřenci trenéra Patrika Augusty mají zatím ze 6 zápasů jen 2 vítězství. Motor prohrál 2 z posledních 3 utkání a Foutu aréně se mu dlouho době nedaří. A koukneme do našeho regionu.
10: Dobrá zpráva pro milovníky fotbalu v Brně. Fotbalové centrum v brněnských Ivanovicích získá po dostavbě za 65,5 milionu korun 2 hřiště s umělým trávníkem, tribunu pro 500 diváků i parkovací místa. Brněnští radní dali včera zelenou zahájení zadávacího řízení na dodavatele. Dostavba by mohla být hotová v roce 2027. Areál nabízí zázemí pro fotbalové tréninky mimo letní období. V Brně a na jihu Moravy máme dneska další slunečný den. Naměříme až 24 stupňů Celsia. Podobné teploty nás čekají také zítra. Z Brna Jitka Valášková.
8: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Ahoj, dobrý ranko.
12: Krásný čtvrtek vám všem.
13: Snídaně šampionů.
11: Já se musím přiznat, Jasmin, já mám trochu strach tady celý ráno.
12: Jak to?
11: Jak jsme toho moc nenaspali, tak já se bojím mačka tady ty tlačítka.
12: Já se bojím otvírat pusu.
11: No, jasně, no. Takhle, kdyby vám přišlo občas, že třeba pauza, ticho, mezera, tak to není chyba, jenom já to musím nejdřív zpracovat v hlavě a vymyslet si, co zmáčknu. Je to takový jako pocit, jako když vás někdo vezme lopatou po hlavě. Tak krásné ráno vám přejeme. Rose, Bruno Mars a Paté, tím pokračujeme. A počkej, jo, tohle, tady.
8: Hit Radio City Brno.

0: Aha, aha. Rosé Bruno Mars a paté 6 minut po 7. Dobré ránečko. Topit či netopit, to je otázka, to je, oč tu běží, začal říjen právě dnes a spousta z nás už topí, tak by mě zajímalo, jestli už topíte. Topíte, že jo?
1: My? No rozhodně ne, vy jo.
0: Vlastně.
1: Ne.
0: Nebo takhle, my to úplně neovlivňujeme, ono se to nějak nastavuje podle okolní teploty a samozřejmě v noci, jak už ty teploty nejsou úplně vysoký, tak se to topení spouští, ale já musím se přiznávat tomu, ale my trošku topíme pánu bohu do oken, protože máme pořád ještě ventilačku, ještě není taková zima přes noc, toho, aby tam byl čerstvý vzduch, ale samozřejmě pak, až bude mrznout, tak to asi rád zavřu to okno.
1: My máme starý plynový topení, který vždycky musí Kuba, můj přítel, potom půl roce zase tam zapnout a ono to dělá strašný hluk jako a zároveň smrad a teďka je Kuba pryč, takže já to zapínat nechci, tudíž tam mrznu, ale i tak my začínáme topit třeba až v listopadu.
0: To je hrozný, co ta doba dneska, jak se prostě stěžuješ na to, že ty já... A prostě musím vstát a jít tomu termostatu a zmáčknout to.
1: Ne, tam je to složitější.
0: Vem si, jak to bylo, ale jak to bylo dřív, že jo? To jsi musela prostě normálně navštípat dříví, nebo uhlíba, já si pamatuju babička, jo? A tak počkej, já teda nejsem úplně extrémně zimovřivý, protože já jsem byl zvyklý právě od babičky. Když jsem u ní bydlel na intru, nebo místo intru, tak jsem se každý ráno sprchoval v koupelně, kde bylo třeba 12 stupňů, jako v zimě, jo? Takže nic moc a samozřejmě, když tam byla taková kosa a dal jsem si horkou vodu, tak pak nebylo vidět na centimetr. Takže já jsem jakoby v pohodě, ale taková ideální teplota za mě doma, já jsem v klidu třeba s 18-19 stupňů v zimě.
1: Za mě taky dobrý, tahle ta teplota, my se tam vždycky hádáme zase s přítelem, protože ten by furt topil, to je jak náš David, jo? Ten to, tady teďka není, takže my jsme v klidu teď.
0: To jsem chtěl říct a on už teda změnil destinaci, on byl v Japonsku na svatební cestě a psal nám dneska ráno, že už je na Havaji a tam je to finito, jo? A tam prostě bude teplíčko a on se sem vrátí a ježiš, tady bude zase přetopíno, pane bože. No tak jaká je ta ideální teplota za vás, kdo nás posloucháte? A topíte?
1: Dejte nám to vědět, 777-937-777, tak zní číslo k nám.
0: Můžete nám to nahrát na WhatsApp, budeme rádi, nebo nám to sem pinkněte klasické SMS-kou. Od nás pro vás další hity. Tohle je Medana. Hang up, 7 hodin, 8 minut, krásné ráno z Hit Rádia.

0: Tohle jsou hity Linkin Park, Lost na Hit Rádiu ve 7:45. Dobré ráno. Tak co, topíte? Nebo netopíte? A jaká je za vás ta ideální teplota? My jsme se to o tom tady bavili ve studiu. U nás doma už se topení spouští na noc a u Jasmínu tam se netopí.
1: Tam až v listopadu.
0: Tam nezaplatili účet, tam se netopí.
1: Dobré ránko, já v bytě topení vůbec nemám. V obýváku mívám zimně 15 stupňů, v kuchyni bylo loni už 5. Jídlo mám venku na parapetu, ledničku vypínám, před spaním si zatopím přímotopem na 18 a je to skvělé teplíčko. Ráno je zase 15, tak znovu zatopím přímotopem a jdu se sprchovat do koupelny, kde je 10 až 12 stupňů. Tak ty bláho, tohle, to už je velká otužovačka.
0: Pojďme taky na další zprávu. Píše Zdeňka, bydlela jsem první rok sama a šetřila na topení, protože jsem nevěděla, kolik si mohu dovolit protopit. Vraceli mi 12 000 korun, od té doby mi přítel k mé nelibosti přitápí, jinak by zmrznul v mých 19 stupních. To jsem říkal, že za mě je taková ideální teplota.
1: David z Brna píše, ránko týme, já jsem jak Michal, jelikož mám studený odchov od dob, kdy jsem po maturitě bydlel u babičky na starém baráku, kde se topení zapínalo celkem pozdě na podzim a jen na pár hodin ráno a pak pár hodin večer. 20 stupňů v baráku přes zimu je luxus. Ještě zatím netopíme.
0: Davide z Brna, ty jsi můj člověk. No tak u babičky se netopilo přes noc, ona vždycky musela vstát a zatopit, takže tam byla totální klendra, jako všude ráno, takže, ale zase to člověka probralo po ránu, tohle vstávání. Píše taky i Eva, my máme byt 0 plus nic, dvě okna na západ, to nevyvětráš, nevychladíš, ale na teploty léto 27 a zima 25 jsme si zvykli a náš ježek bělobřichý si taky nestěžuje, miluje teplíčko. Takže náš David tady je vlastně ježek bělobřichý.
1: No ten se vrátí hodně opálený, ale můžeme mu tak říkat.
0: Je to taky připomnělo, jak se tady bavíme o tady těch věcech, tak samozřejmě mrazíka.
2: Ruce i nohy mě mrznou.
0: To je pro vás, kdo jste teda zimovřivý. A já jsem člověče tady úplně jako mimo téma, jo. Já jsem tady hledal v systému něco, co se týká mrazíka a já jsem našel tohle, schválně jestli si vzpomenete, jo. Rok 2000, nevím kolik, asi nula. Strašná pecka.
1: Sevenger. Ty kráso.
0: Můžeme vám slíbit, že já bych se to hrál v zimě, až bude opravdová zima, ať vás s tím teďka neotravujeme, ale tohle, páne bože, to jsou vzpomínky snad na základku ještě tohle. DJ Company versus FM Factory Mrazík. No tak jo. Tak nás budete prostě muset poslouchat do zimy, no. Budete to muset vydržet, aby jsme se tohle dali celý. Pojďme na to, na co jsme zvyklí, co máme rádi. Spíš, co se hodí ke čtvrtečnímu ránu. A to jsou B.O.B. Airplanes 717. Díky za vaše zprávy, krásné ráno, šampioni.

0: 7.19 na Hit Radio. Co je v plánu dál? Songy skvělý, třeba tohle. Last Friday Night, Katy Perry. Taky Činasky, Kapradí, no a chvíle po půl osmí, to je za nějakých 10 minut, i rychlá pětka, máme pro vás další voucher na 5000 korun na nákup sportovního oblečení, tak zůstaňte s námi, no a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás ladíte na cestách, bude doprava.
1: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Máš u sebe korunu?
6: Na co?
5: Na novou vanu ze Senesy.
6: Odkud?
5: Z koupel nového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
7: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
8: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo.
9: MSV 2026.
8: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
10: Plný podnik, kvalitní personál, jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, Abzak Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.
11: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
12: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
14: Nejlevnější pneu.cz.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín Protein 100 gramů za 42,90 a Chibo Espresso nebo Café Crema 1 kg jen za 369,90. Bila, to dobré začíná u nás.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči pozor na Frýdecko-Místecku. Na příjezdovce do Dolních Tošanovic směrem od Vojkovic došlo k vážné nehodě, při které osobní auto srazilo chodce. A opatrně taky na trase z Hodonína směrem na Veselí nad Moravou, kde je nehoda za Rohatcem.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio City Brno.

0: Minuty po půl osmé si dáváte čtvrteční hitrádio. Tohle je snídaně šampionů, s vámi Michal Jasmin a taky David, ten pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Je půl osmé, hezké ráno, vědci vyvíjejí chytrý štítek na obalech hotových jídel. Jakmile se v balení začnou objevovat látky vznikající při kažení, štítek změní barvu a člověk tak nemusí hádat podle data spotřeby, jestli je jídlo ještě v pořádku. Prototyp už představili. 18-letý mladík přišel v Německu o řidičský průkaz necelé 3 hodiny poté, co se stal plnoletým a směl tak usednout za volant sám, bez dozoru jiné oprávněné osoby. Příliš rychlou noční jízdou způsobil dopravní nehodu, při níž se zranilo 5 lidí. Tak tomu se říká absolutní rekord. No a útočník Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. 41-letý fotbalista o tom bez dalších podrobností informoval na Instagramu. I proti Dánsku měl být znovu na lavičce. Poté řekl, že až přijde čas, všem sdělí pravdu.
0: Co věci, co? Hmm. To je nahrávka přímo z hřiště, co tam vyřvával Ronaldo. Fakt no. No nic. Pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka. Celý tento týden hrajete v rychlé pětce o voucher za 5 000 korun do Citizen.
3: Kdo neznáte, tak Citizen je český kvalitní oblečení, ideální do takzvaný městský džungle, tak pokud chcete soutěžit, pište chci soutěžit na 777-937-777.
0: Dáme song, jednou z vás vybereme, voláme zpátky a jdeme na to. Teďka to a John, hezké ráno.

0: vždycky, když to slyším, jak se připadáme k tomu klipu, jestli jste viděli, jak tam hodí tou hlavou. Kato a John, Turn the Lights Off. Hit Radio 7.37.
1: Rychlá pětka.
0: A to je čas na rychlou pětku, pět rychlých otázek. A dneska, respektive celý tento týden, za ně můžete získat za správné odpovědi voucher v hodnotě 5000 korun na nákup oblečení v Citizen.
2: Tak s kým dneska budeme soutěžit? Koho máme na drátě?
0: Máme na drátě Tamara, hezké ráno, Tamaro.
3: Hezké ráno.
2: Hezké ráno.
0: Do Hranic, jak máte v Hranicích? Taky už tam byly zámozol sluníčko.
3: Krásně slunečno, je to krásný podzimní den, takže...
0: Takže to vypadá to, že i na Hranicích budete mít krásně. A na Hranicích prostě s jakým státem teda?
3: To jsou Hranice na Moravě.
0: Já vím, já jsem se zažil jenom otrapný for. Tak Tamaro, pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Vyjmenuj 3 věci, které můžeš najít v ženské kabelce.
3: Rtěnka, kapesníky, klíče.
2: Jsme tam. Ubrousky. Dobrý, je to tam.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Tamaro, kolik měsíců má jeden rok?
3: 12.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Je Ostrava v Čechách nebo na Moravě?
3: Morava.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Tamaro, 7x7 je kolik?
3: 49.
0: Jasně. A pětka?
2: Soutěžíš právě teďka o voucher na jídlo nebo na oblečení?
3: Je to oblečení.
0: A ty se vyfikneš. Tamaro, je to tvoje. Gratulujeme, voucher v hodnotě 5000 korun na nákup oblečení do Citizen, je to tvoje, není zač. A já tady celou soutěž přemýšlím o to, prosím tě, jak je zdrobnělina ke jménu Tamara, protože Tamara je docela tvrdý jméno, jak ti říkají zdrobněle?
3: Já tam slyším v pozadí hezkou zdrobnělinu, takže souhlasím, nebo třeba Taminka.
2: Taminka je hezký.
0: Taminka, tak Taminko. Zdravíme do Hranic a gratulujeme.
3: Díky moc, hezký den.
0: Hezký den, ahoj. Poslední voucher od Citizen za 5000 korun, zítra v rychlé pětce.
1: Rychlá pětka, ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Rádio za 2 minuty, 7:45.
1: Řeším doma záhadu a za chviličku po vás budu chtít upřímnou odpověď, protože mě se doma ztratil jeden spotřebič. Vůbec mi to nepřijde normální situace, já jsem zvyklá, že ponožky v pračce se ztratí, něco se stane, ale to, co se stalo mně, to nebudete věřit.
0: Počkej, to je to, co jsi psala v noci, se ti ztratilo.
1: Ano.
0: Já jsem se začal strašně smát, strašně jsem se začal smát. Rozhodně stojí na to počkat, věřte tomu. Čekání se vyplatí i na další hity. Tohle jsou Green Day, Boulevard of Broken Dreams, taky Raje, Where is my husband. No a řekneme, jak to vypadá na cestách. Bude doprava, hezké ráno.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
5: Pro největší běžecký závod na Moravě hledáme dobrovolníky. Přijď nám pomoct právě ty. V sobotu 10. října na Milt vokolo Prýglu potřebujeme 200 dobrovolníků. Registruj se na www.vokoloprýglu.cz. Na závod tě zve generální partner Milt. Hlavní partneři Teplárny Brno, Autopokorný, Merel, Skupina ČES a běžecké prodejny TriExpert. Letos pomůžeš, příští rok poběžíš. Milt vokolo Prýglu.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
7: firmanazážitky.cz.
9: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
11: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Zdržení teď čeká na Znojemsku. Opatrně na výjezdu z Lesné směrem na Vracovice, kde havarovalo osobní auto. Přibržďuje se v obou směrech. A omezení provozu je taky v okna Mariánském náměstí, kde zastavilo osobní auto s defektem.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tohle era je 7.53, where is my husband? A Jasmin se ptá, where is, no řekni to.
1: Where is můj vysavač, pane bože? Ne, opravdu, já jsem tady říkala, že asi se vám doma už někdy něco ztratilo, nějaký fusky v pračce a podobně, ale já jsem včera přišla domů a tam nebyl vysavač. A já jsem zvyklá, že v té dokovací stanici se někdy prostě neobjeví, někde se třeba zasekne, většinou bejvá pod postelí, ale já vám říkám, že já jsem prohledala úplně všechno, každou škvírku, každý zákoutí našeho bytu a ten vysavač není nikde.
0: No ty jsi to psala do společné skupiny a já nevím, kolik bylo v noci, asi půlnoc a já jsem byla v Moravě a říkám si, my se ho nepotkám někde na dálnici, protože to jsme nedávno tady řešili, že někomu někde v zahraničí právě ujel robotický vysavač na dálnici a tam ho naháněla policie. Tak si říkám, že uvidím, jak to bude vypadat, až se budu po té D1 vracet. Říkám si, tak to bude auto, kamion, autobus, Jasmín vysavač, kamion, auto, takže ho když tak vezmu, nepotkal.
1: Možná tam jako může být na té cestě, protože můj Kuba ten je pryč, že jo, ve Španělsku, tak možná se vydal za ním, kdo ví, každopádně...
0: Jako za páničkem.
1: No, ne, on ho opravdu umí ovládat na... No jo, on ho umí ovládat na dálku, tak jestli mi to neudělal...
0: Právě zeptat, jako, jestli se ho nemůžete přivolat apkou normálně.
1: No, musíš znát nějaký heslo k tomu, který zná Kuba a já, když jsem doma sama, tak to dělat
0: nebudu. No, tak to je pěkný idiot teda. Co?
1: Kuba?
0: Ten vysavač.
1: Dobrý.
0: To bych si nedo...
1: No, já jsem to...
0: David Guetta, tady jsme Stones and I, gone, gone, gone, do 8 tady na Hit Rádiu. Hezký ráno.

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
2: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
3: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Dobrovoľníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na Jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovoľníků. Vokoloprýglu.cz.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Teplé a převážně slunečné počasí vydrží v Česku i na začátku října. Denní maxima se budou pohybovat kolem 20 stupňů, místy vystoupají až k 25 stupňům Celsia. Déšť se objeví jen přechodně a spíše místy. Výraznější změna počasí zatím není na dohled. Životní minimum se ode dneška zvyšuje na 5,5 tisíce korun. Promítne se to do nároku na superdávku i do její výše. Zvednout by se měly i dávky mimořádné okamžité pomoci a pro pěstouny nebo nezabavitelné minimum dlužníků. No a na start nové sezóny nebude český brankář Daniel Vladař vzpomínat v dobrém. V úvodním utkání inkasoval v pensylvánském derby od Pittsburghu 7 gólů a Flyers prohráli 0-7. V zápase před domácím publikem na něj letělo celkem 38 střel. A jdeme do regionu.
5: Startuje brněnský festival Prototyp. 12. ročník atraktivní akce propojí umění, vědu a technologie, letos poprvé ve veřejném prostoru v centru města. Skoro 20 světelných instalací, 2 videomappingy, projekce a interaktivní díla prosvítí až do soboty náměstí, parky, historické budovy i méně známá zákoutí. Velká část programu bude přístupná zdarma. Podrobnosti najdete na prototypbrno.cz. Slunečný den si užijeme v Brně a na jihu Moravy. Teploměr ukáže dnes i zítra kolem 24 stupňů. Z Brna Jitka Valášková.

0: Dobré ráno, šampione.
1: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
2: jsme tady pro tebe.
1: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Čauky mňouky, hezký ráno.
4: Krásný čtvrtek. Snídaně
3: šampionů. Dvě minutky po osmé, přejeme hezké ráno. Jsme s vámi my dva, Michal, Jasmin, a jsme hlavně moc rádi, že vy jste tady. Písničky nachystaný, DJ Antoine, The Beat Shakers, Mašery, tím pokračujeme.
1: Hit Radio City Brno.

0: Mašery. 5 minut po 8 vám přejeme hezké ráno, posloucháte Hit Radio a nás by zajímalo, kolik dětí jste chtěli versus kolik jich máte, protože podle aktuální zprávy o rodině v České republice má třetina z nás méně potomků, než by si přálo.
1: Ty máš kolik dětí?
0: Kolik? Dobrá otázka. Dobrá otázka.
1: Tak víme teda o jednom nebo o kolika? Víme.
0: Tak jedno svoje a jedno nesvoje.
1: Jo,
0: tak,
1: dobrý.
0: Ty máš kolik dětí?
1: Já zatím nemám žádný. Ale vlastně, nebo ne vlastně, ale moje rodina to má tak, že vždycky táta je ze tří sourozenců, mamka je ze tří sourozenců, my jsme tři sourozenci, takže jsem si říkala vždycky, že bych taky chtěla jako mít tři děti, ale když už jako vím, co to všechno obnáší, tak mi asi stačí jedno, no.
0: Jak říkal Marshall Hawaii Meteor Mother, že zpátky budeme počítat na jeho malých prstíčkách, no, takže já nevím, ona to je takový, asi podle mě standard, dvě, tři děti. Hmm. Dvě, tři děti.
1: To je standard?
0: Si myslím, ne?
1: Tak ty jedno, dvě je standard.
0: Fakt?
1: Podle mě.
0: Myslíš?
1: No.
0: Já nevím, no.
1: Když tak, se kouknu kolem teda.
0: Asi to, takže a ty jsi říkala, že bys chtěla kolik teda? Klapsbovu jedenáctku, nebo jak teda to bude?
1: Co? Jen to ne, jen to ne.
0: To pak tady budeš 11 let chybět, 12 let. A kde, a ta Jasmin, až se bude David ptát, ne, tady David v důchodu se mnou, a David, a kde je ta Jasmin? A ona má asi 11. dítě.
1: Ona zase rodí.
0: Ona zase rodí.
1: No nicméně, jak to máte vy, kolik jste chtěli dětí, kdo už je máte, a kolik jich teda máte ve skutečnosti?
0: Máte. Tak to nás zajímá, jestli teda tady ta zpráva o rodině v České republice, kde má třetina z nás méně potomků, než by si přálo, je opravdu správná.
1: Pravdivá.
0: Pravdivá, pravdivá. Tak, napište nám to na WhatsApp nebo SMS-kou na 777-937-777 a nebo nám to na ten WhatsApp nahrajte jako hlasovou zprávu. Tak těšíme se na to a já se těším, až zahraju tenhle song, protože tohle je úplná novinka v playlistu Hit Radia. Let's go. To je taky nová Miley Cyrus. Vyšlo to asi dva týdny zpátky.
1: Takže ne Miley Cyrus, ale Miley. Ona se vzdala toho
0: teď
1: jména
0: my to
1: druhýho.
0: Máme, ježiš, no. Vy kdo to uvidíte v rádiu na, na displeji. V RDS to je špatně, tam má být jenom Miley, když se přejmenovala, že jo. Nicméně ten název je teda, myslím si, prima pro moderátory v neanglofonních rádích, jo. Protože je to bass je v pohodě, ale je to bass persuades. Jo, jako basa přesvědčuje.
1: Persuade.
0: Takhle, ta basa v tomhle songu je teda hodně řezavá. Mě to přesvědčilo, tak uvidíte, co vás. Na Hit Radio, Miley, bass, jo. Tak. Let's go.

0: Čtvrt na devět, za jednu minutu, tohle je Hit Radio a snídaně šampionů. Podle aktuální zprávy o rodině v České republice má třetina z nás méně potomků, než bychom si přáli. Tak kolik máte dětí a kolik jste dětí chtěli? Tak zněla otázka.
1: Moňa píše, že zdraví a že chtěla děti tři, má ale jedno, i když v pubertě vydala dcera za tři.
0: Toho se bojím.
1: No?
0: Toho se hodně bojím. Zbroják. Eva z Prahy píše, chtěla jsem dvě, ale osud chtěl něco jiného a nemám ani jedno. Mám ale úžasnou fenku Amálku, tak to bych za nic na světě nedala.
1: Tak to někdy je.
0: Jasně, tak super. Zuzka posílá hlasovku a já to musím někde tady najít. Zuzka hlasovka. Tady je Zuzka.
2: Takže čauky Zuzka.
0: Jo. Asi od začátku bych to mohl pustit.
2: Ahojky, tak já mám dvě děti, vždycky jsem chtěla dvě děti. Mám holčičku a kluka, to jsem taky vždycky chtěla. A víc už ne. Víc už ne, protože dneska je doba, kdy prostě občas mají lidi hodně, hodně dětí, málo peněz a pak mi je z toho smutno, že člověk si dělá děti, přitom prostě nemá na to a je rád, že se užijí vlastně sama, takže já mám dvě děti a úplně moc mi to stačí. Takže čauky Zuzka.
1: Zuzi, děkujem za hlasovku. Zdravím, já jsem ze šesti dětí. Mamka se činila. Já sama vždy chtěla dvě až tři děti, ale mám jen jedno a myslím si, že na dnešní dobu to stačí. Ráda vás poslouchám, jste boží posluchačka z Milníka. Děkuji.
0: Děkujeme taky. Posílám hlasovku Lucie.
3: Ahoj šampioni, tak já jsem ze začátku nechtěla vůbec žádný děti, protože mi děti lezly strašně na nervy a doteď vlastně lezou. No a pak, když jsem se vdala, tak jsem chtěla dvě. No a teď bych klidně, když už mám ty děti větší, odroslejší, tak bych klidně další miminko brala. Takže to je hezky vidět, jak se věkem mění priority. Tak se mějte hezky, ahoj.
1: To mi připomnělo moji mamku, protože brácha je starší o 4,5 roku ode mě a pak najednou my jsme celý život vyrůstali jako dva sourozenci a když mě bylo 17, tak najednou prd další dítě. Třetí sourozenec.
0: Mně se na to strašně líbí, že tohle téma ve vás opravdu rezonuje, protože dlouho nepřišlo tolik zpráv. Máme tady ještě hlasovku, tu jsme neposlouchali dopředu, tak to zkusíme, jo?
1: Jaj.
4: Čau, ideálně podle mě je mít dvě děti. Mám dvě děti, mám kluka a holku. A myslím si, že z jednoho by člověk udělal akorát rozmazlenýho parchanta, protože by se všechno točilo kolem něho. Ty dvě jsou takový ideál, kdy oni si spolu pohrajou a vy nemáte tolik času na to je rozmazlovat.
1: Tady ještě zpráva od Milana, který říká asi, že ideální jsou tři, protože píše, ahoj, táta říkával, že jedno dítě je ostrach, dvě pro zlost, ale tři, to už je tým.
0: To je fakt, to je pravda. No tak vy, kdo jste napsali, že třeba byste už jako nikdy nechtěli, jo, že už jako takhle stačí, tak prosím vás. Děkujeme za vaše zprávy, děkujeme za vaše hlasovky. Přišlo toho mnohem víc, tak my si to tady počteme, díky moc. A vy si můžete užít další hity. Divokej byl, síť 818 na Hit Rádiu. Pojďme na to.

0: Tohle je síť, tohle je Hit Radio, tohle je Divoký, byl 8.21, hezké ráno šampioni. Na co se můžete těšit za chvíli, samozřejmě další skvělá muzika, a to je Avril. Complicated, miluju, snad ty vás to baví. No a kde to je Complicated na cestách, řekneme za chvíli, bude aktuální doprava.
1: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penaltě.
5: Už nespadneš páříma s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 Kč měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
7: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
8: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
9: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
8: Vážně?
9: Já mám Lelosy na sobě celý den.
8: Lelosy. Too comfortable to take off.
10: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z pomyšl. Vaše online zahradnictví.
11: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
12: No, říkala, že nic nechce.
11: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
12: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
13: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
12: Romantickou večeři.
13: Pobyt pro dva.
12: House running.
13: Jízdu v supersportu.
12: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
13: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
12: Nejlepší zážitky hledejte na
14: firmanazážitky.cz.
1: Hit Radio, Hit Radio.
15: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: Rádio Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia CZ.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Začínáme v Brně v Jandáskově ulici. Policie tam řeší nehodu osobního auta, ke které došlo přímo na mostku. Počítejte tam se zdržením. A stejně tak i na dálnici D1. Na kilometru 279 směrem na Ostravu je odstavená porouchaná dodávka.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City Brno.

0: Hit Radio, Avril Complicated, přesně 8:30 a to je čas na Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Je 8:30, hezké ráno, nenápadné zmenšování se týká v Česku i toaleťáku. Nápadiví výrobci postupně zkracují velikost jednotlivých útržků a ruličky připukují, aby papír vypadal objemnější. Ve výsledku je tak na jedné roli až o 2 metry méně papíru, než bývalo zvykem. Prostě podobná finta jako u čokolády. Naproti sídlu Sejmu dolní komory polského parlamentu nově stojí první automat na potratové pilulky v zemi, ve které platí restriktivní předpisy pro umělé přerušení těhotenství. Takzvaný abortomat, tedy jakýsi automat na potraty, vzbuzuje kontroverze. No a pro většinu ze zúčastněných by šlo o vrchol kariéry, jenže až bude v lednu příštího roku v čínském Changchunu probíhat zimní univerziáda, české mužské ani ženské hokejové reprezentace se s takřka 100% jistotou týkat nebude. Důvodem je možnost, že by hráli proti Rusům.
0: Ale zpátky k té první zprávě. Jo. O 2 metry méně papíru na ruličce, takže smrz chlace se nevyhnula ani toaleťáku. To je bruntál teda. Myslím si, že tohle je jediná inflace, kterou člověk pozná úplně na konci, ale já to úplně vidím, jo. Máš poslední čtvereček a řekneš si, aha, tak tady mohly být ještě klidně 2 metry. Maruško, Maruško, prosím, podej mi ten toaleťák, došel. Hele, co si dáme? Já se na to těším už od rána, co jsem to tady před šestou chystal a vidím, že to je v playlistu na 8:30, já tohle miluju. Za mě jeden z nejlepších romantických songů, který kdy vznikl. Bonnie Tyler, rok 83, co ty na to říkáš, Jasmin?
3: No, je to romantiárna naprosto.
0: Je to romantiárna. Je to o totálním emočním zhroucení po ztrátě nebo rozpadu velké lásky, to jsem tady k tomu dokonce našel. Tak si to pojďme užít, pokud to taky máte rádi. A my se vypínáme, protože mluvit do toho piana na začátku by byla svatokrádež. Takže Jasmin, stahujeme to všechno. Mikrofony si stahujeme. Tak my se vypínáme.
3: A vy si to užijte. No?

0: Syndlix a Mirka Miškechová. Tohle jsou hity na Hitrádiu v 8.39.
1: Máme pro vás takhle při čtvrtku krásnou zprávu. Budeme tady dlouho. Podle některých vědců se maximální délka lidského života pohybuje někde kolem 115 let.
0: Já jsem se my, jakož tady budeme dlouho.
1: Neboj to ne. 115 let a stovku každý rok překonává mnohem víc lidí. Já doufám, že se tohleto nedozví politici, protože jestli zjistí, že my budeme žít do 115, tak nám dají důchod v 90 třeba. Nicméně si říkám, že když odečteš teda od 115 svůj současný věk, tak ti vyjde to, kolik let ještě asi bude žít. Takže za mě je to 88 let.
0: To jsou počty.
1: To je pštron,
0: to je, to bych neřekl teda. Když o tom budeš tu svůj věk, že to bude takhle. Takhle otázka je, kdo by tady chtěl strašit takhle dlouho. Říkám si, být 115 let fit, tak to je jiný příběh. To bych bral, ale čistě teoreticky k zamyšlení, jo. Jaký by bylo, kdybychom všichni věděli, že se dožijeme přesně 120 let? Úplně všichni stejně. Že bys to měla prostě daný.
1: Ty jo, nic moc za mě. Já bych to nechtěla vědět. Nechci to vědět.
0: Takhle, ať si pro nás přijde zubatá, až bude čas.
1: No.
0: Tak, přesně tak. Hele, a zuby taky budou pořádný v éteru. Krásný hostý mustek. Imagine Dragons, Sharks za chvíli, tak pojďme na to, hezké ráno.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Máš u sebe korunu?
5: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
4: Z koupelnového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
5: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
6: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
7: Plný podnik, kvalitní personál, jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, Abzak Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.
8: V Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc fakci, brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
9: Hit Radio.

0: 51, Adele, Hit Radio. Pojďme se na chvíli pobavit o Vánocích. Takhle, rozhodně nebudeme první, kdo s tím už letos otravuje, protože na pultech obchodu už se dá od září dávno potkat výbava na svátky. Tak se ptám, už jste si přáli něco? Už jsi přála něco od Ježíška?
1: Není brzo?
0: No jako je brzo, no, ale tak samozřejmě někdo schání dary samozřejmě během celého roku, že? Tak mě napadlo, jestli ty už jako nemáš nějaký nápad.
1: Nápad bych asi měla. Já bych chtěla nějaký další hudební nástroj do sbírky.
0: To ukulele malý.
1: To je taková sražená
0: kytara, že jo? Tak...
1: ale objevila jsem nový nástroj, vy to možná budete znát, ale no, já jsem to neznala, ten název.
0: Nástroj.
1: Ne, jmenuje se to kalimba. Teďka to má právě přítel sebou pryč. Taková malinkatá věc, na kterou drnkáš, no, tak kalimbu třeba.
0: Takže se drnká teďka, dobře. Jo. No já do toho teda letos hodil Ježíškovi vedle, kdyby to někoho zajímalo, protože 2 týdny zpátky jsem si koupil multipack trenek a ponožek, jo? Takže
1: tak já to je klasika, netuším,
0: no ale já to mám, tak netuším, no. Nicméně, proč se o tom bavíme, nejstarší hračkářství na světě oznámilo vánoční trendy pro letošní rok a nejvíc top bude prý pro malé děti robot, který naráží do věcí a podivný stvoření se špičatýma ušima.
1: Tak robota, já jim pošlu ten svůj vysavač, co je teďka teda ztracený, ale jasně, ten naráží furt.
0: No, děti prý letos chtějí podle nějakých průzkumů nedokonalý hračky, který dělají hloupý a nečekaný věci. Tak si říkám, že vlastně jako konkrétně ve vašem případě, holky, takový dárečky dostáváte už od stvoření světa, že jo? Nedokonalý hračky, který dělají hloupé a nečekané věci. Já jsem popravdě lepší definice chlapa dlouho neslyšel. Pojďme na poslední song čtvrteční snídaně Avicii, ale Black Wake Me Up na Hit Radio. Hezký ráno.

0: je ale Black Wake Me Up, tohle je Hit Radio v 8.57 skoro. My vám chceme poděkovat za dnešní ráno, doufáme, že jsme vás probrali, nicméně vy jste probrali nás, my jsme tu energii brali od vás, tak zítra vám to vrátíme, tak se stavte.
1: My jsme tady měli dneska dohromady tak jednu mozkovou buňku, takže jsme rádi, že jste to s náma zvládli
0: to
1: dneska.
0: To je fakt.
2: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
0: Takže zítra páteček, no bomba.
1: Je, tak od 6 do 9.
0: Těšíme se, čau.
3: Za necelé 3 minutky odbije 9. a od mikrofonu Hit Radio City Brno vás zdraví Ondra Blaho a rovnou přicházím s nejlepším dopravním servisem z Brna a okolí. Začneme v Jandáskově ulici, na mostku přes potok havarovalo osobní auto, projedete jedním pruhem. Další problémy jsou v Královopolském tunelu ve směru na Žabiny, kde je zastaven provoz kvůli detekci nadměrného vozidla. U Březiny ve směru na Křtiny, tady je bouračka dvou osobáků, místem se projíždí velmi opatrně. No a mrkneme i na D1, 194. ve směru z Brna na Vyškov, tady je střed osobáku s nákladňákem, počítejte se zdržením v koloně. D2, 3. kilometr ve směru na Brno, tady je odstavený nákladňák a D1 vlastně ještě dvakrát, protože 184. ve směru na Brno, tady blokuje levý pruh, nepojízdné osobní auto, takže tady počítejte s pomalu jedoucími kolonami. A ještě 190. kilometr na příjezdu do Brna, tady se srazila dvě osobní auta a popojíždí se už od 178. Takže příjezd do Brna od Prahy je dneska skutečně výživný, tak šťastnou cestou, pevné nervy. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem

0: na radiohouse.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
6: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných čtyřkolových vozidel za skoro 25 miliard. Vysvětlilo to mimo jiné ekonomickými důvody. Vyplývá to z informací v rejstříku zakázek. Na zrušení zakázky upozornili servery Aktuálně a Ekonomický deník. Vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, ženýní, pyrotechnické nebo průzkumné vozy. Dneska začíná platit regulace cen pohonných hmot. Čerpací stanice budou moci prodávat naftu na nejvýš za 48 korun 72 haléřů za litr. U benzínu je cenový strop stanoven na 46 korun a 14 haléřů. Analytici očekávají, že se stanovení maximálních cen projeví hlavně u dálničních čerpacích stanic. Volby lákají kandidáty různých generací. O přízeň voličů se letos ucházejí jak lidé, kteří můžou k volbám sami poprvé, tak kandidáti s desítkami let životních zkušeností. Věkové rozpětí je tak opravdu široké. Podrobnosti má mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
7: Průměrný věk kandidátů v nadcházejících komunálních volbách je 48,22 let. Vůbec nejstaršímu kandidátovi je 99 let a kandiduje do zastupitelstva města Brno. Nejmladších, tedy 18-letých kandidátů, je celkem 644.
6: Historicky nejstaršímu kandidátovi ve volbách do zastupitelstev obcí bylo v roce 2010 v Jihomoravském kraji v okrese Vyškov 102 let. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si druhé místo ve skupině B a účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 55. minutě útočník Lukáš Mašek.
8: Necelé 2 minutky po 9. měříme aktuálně v Brně a na celé jižní Moravě teploty okolo 12-13 stupňů Celsia. Odpolední maxima se vyšplhají na některých místech až na 25 stupňů. No a pršet nebude, bude maximálně polojasno, takže nás čeká nádherný 1. říjen.
5: Hit Radio City
8: a 1. říjnové dopoledne odstartujeme samozřejmě i skvělou muzikou, o kterou se postará Kelly Clarkson, Eva, Farna s Mirajem anebo Tayo Cruz.

0: Krásné první říjnové dopoledne.
1: Pozitivka. Každý den něco, co potěší.
0: I když dnešní pozitivka na Hit Radio City Brno má hodně smutný nádech, ale na druhou stranu to, o čem budu mluvit, pomáhá a může zajistit důstojný a láskyplný život všem dětem. V Tišnově na Brněnsku totiž od včerejška funguje Baby Box. Nová schránka je v Česku už 94. a má pomoci odloženým dětem zajistit rychlou zdravotní péči a bezpečí. Za více než 21 let fungování Baby Boxů do nich lidé odložili 283 dětí. Já vůbec nechci přemýšlet nad tím, co by s nimi bylo, kdyby Baby Boxy neexistovaly, jaký život by ty děti měly, jestli vůbec nějaký. Ale děti odložené do Baby Boxu, a to vás určitě bude zajímat, putují nejprve na novorozenecké oddělení nemocnice a následně velmi rychle přímo do nové adoptivní či pěstounské rodiny. A celý proces je navržen tak, aby miminko strávilo v ústavní péči co nejméně času a dostali to, co si zaslouží. Lásky plnou rodinu a bezpečí. Já si absolutně nedovedu představit, co se odehrává v hlavě a těle matky, která se rozhodne vzdát se svého dítěte a dát ho do Baby Boxu. Každopádně si bohužel dovedu představit, že je to v tu chvíli možná vůbec to nejlepší, co to dítě na začátku jeho života může potkat. Takže přejme Baby Boxu v Tišnově nejlépe nulu, co se týče statistiky vložených dětí. A pokud už se tam nějaké děťátko dostane, tak ať se o něj co nejrychleji nějaká rodina, která třeba dítě mít nemůže, co nejrychleji a co nejlépe postará.

0: dokonalá píseň na čtvrteční zívačku. Co si budeme povídat, čtvrtek je tady, ne úplně všem se nám chce moc pracovat, že jo? Nalejme si čistého vína, on ten víkend je přeci jenom velmi, velmi blízko a už člověk je i v takovém předvíkendovém rozpoložení a když si do toho fouknete Bruna Marse a jeho The Lazy Song, tak vás to v tom jenom a jenom podpoří, ale ještě trošku se budeme věnovat těm pomalejším vlnám, rytmům a tónům a melodím. Damiano David, Next Summer, pak to trošku rozproudí Lady Gaga a její Abracadabra, no a potom už se opět vydáme do lesu, ale ne do lesu města Brna, ale do lesů České republiky, kteří pro nás mají skutečně výjimečnou nabídku. A když se podíváte ven na to nádherný počasí, tak věřím, že ji využijete.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Máš u sebe korunu?
2: Na co?
3: Na novou vanu ze Senesy.
2: Odkud?
3: Z koupelnového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
2: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
4: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
5: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
4: Jupi!
5: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
4: Rozložte nové možnosti.
5: Když mobily, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou pečení bez kosti kilogram za 74,90 a vejce M s kuponem v aplikaci za 28,90. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
8: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Necelé 9:30 doznívá Lady Gaga a Abrakadabra v dopoledním vysílání Hitrádia City Brno. A já vás opět pozvu do lesu, protože, bavíme se o tom často, máme to tam holt rádi. Ale teď se nebudeme věnovat zlatému podzimu s lesy města Brna, ale budeme se věnovat českým lesům obecně. A kampani Lesů České republiky, na jejímž konci je Den lesů nové generace. Ale abychom vás mohli pozvat, a to pořádně, na 3. října, tak je potřeba vrátit se o nějakých 7 roků zpátky. Ke dni za obnovu lesa, který se konal v roce 2019, byl jakousi reakcí nebo další akcí na zalesňování míst, které totálně sežral kůrovec. No a tehdy do 14 lokalit přišlo 34 tisíc dobrovolníků sázet stromy. No a právě letos se vracíme na stejná místa ukázat, jak ty stromy vyrostly a jak se lesu nové generace daří. Takže přátelé, co všechno v rámci Dnů lesů nové generace budete moci vidět a zažít? Lesnickou techniku, drony, tažní koně, praktická opatření proti suchu a povodním, lesní pedagogové a partneři s poradnou o ochraně přírody, turistika, mykologie a nebo třeba stavění ze dřeva. Samozřejmě i ochutnávka zvěřiny, tipy na recepty, protože jídlo táhne, co si budeme povídat. No a pokud byste měli čas, a já věřím, že čas mít budete 3. října, tedy tuto sobotu, kdy má být jasná obloha, teploty okolo 24 stupňů, tak se podívejte na sazimelesinovegenerace.cz a najděte si les svému štítu, no a nejenom bydlišti, taky vašemu srdci.

0: Rudimental, John Newman. V dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno dopíjeli své Feel the Love a vzhledem k tomu, že se nám blíží 9:45 a protože to čtvrteční dopoledne je stále teprve na svém začátku, já vám přeju, ať to s těma pracovníma povinnostma hned ze startu úplně nepřeháníte a klidně, než otevřete ten kompl a začnete vyřizovat pracovní maily, dejte si klidně jedno kafe. Máte mimochodem také odůvodnění, protože 1. říjen je také mezinárodním dnem kávy, takže máte dokonalou výmluvu pro šéfa, proč ještě nemá. Makáte. Tak ať vám chutná a já vám k tomu kafi. Pustím třeba Skripta Will.i.am a nebo Disturbed.
1: Máme ji.
2: Naši novou akuvrtačku.
1: Jen za 799 korun.
2: S baterií a nabíječkou v ceně.
1: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
2: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu.
5: Barvu? Já tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, z MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
8: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
9: A právě tady vzniká Brno 1.
8: Nová čtvrť od renomovaného developera PSN.
9: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
8: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
9: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
8: Více na www.brno1.cz.
9: Bydlení na plný plyn.
10: Klikni! Mironet, nová dvojka a šoproku přináší
11: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
10: Když mobily?
11: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
12: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
13: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Radio City Brno.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Robin Schulz a Fastboy udělali tu nejlepší možnou tečku za 9:00 dopolední. Ta 10. odbije za 2,5 minutky a tak jdeme na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Pozor si dávejte na D1 na 190. kilometru na příjezdu do Brna z Prahy, kde se srazila 2 osobní auta. Ta dopravní nehoda se stále vyšetřuje a je za ní dlouhá kolona. To samé platí také pro 184. kilometr ve směru na Brno. Tady blokuje levý pruh nepojízdné osobní auto a je tady pomalu jedoucí kolona. D2, 3. kilometr ve směru na Brno, tady stojí odstavené nákladní auto. No a ještě se dostaneme opět k té Březině ve směru na Křtiny, kde se vyšetřuje dopravní nehoda 2 osobáků, a přidám taky stále aktuální dopravní nehodu v Jandáskově ulici v Brně na mostku přes potok, kde havarovalo osobní auto. Aby toho nebylo málo, přidáme ještě Znojemsko, protože na výjezdu z Lesné na Vracovice tady havarovalo osobní auto, takže tady počítejte s omezením. Šťastnou cestu, pevné nervy a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
2: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
3: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
4: Máš u sebe korunu?
5: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
4: Z koupelnového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
6: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
7: Dobrovolně.

0: Syna v okolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na Jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků. V okolo Príglu.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
3: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Letní počasí se s námi zatím loučit nechce. Také v prvních říjnových dnech nás čekají příjemné teploty, odpoledne většinou kolem 20 stupňů. Místy se můžou vyšplhat dokonce až k letním 25. Výraznější ochlazení zatím podle meteorologů není na dohled. Česká ekonomika čelí velkým globálním výzvám. Zaměstnanci se ale nemusí nutně bát o své místo. Firmy na konci roku totiž neplánují propouštět. To potvrzuje i ředitel náboru a marketingu společnosti Manpower Group Jiří Halberstadt.
4: Podle našeho nejnovějšího průzkumu chce do konce roku 37% zaměstnavatelů nabírat nové zaměstnance, zatímco pouze 13% očekává jejich snižování. Takže ta převaha optimismu je velmi silná.
3: Největší zájem o nové pracovníky je v obchodu a logistice. Pozitivnější vývoj je také v automobilovém průmyslu. Žena odsouzená k trestu smrti v Americe přežila dvě smrtící injekce. Kristě Pajkové odsouzené za vraždu spáchanou v roce 1995 byly při popravě v Tennessee podány dvě dávky pentobarbitalu. Přesto zůstala naživu a skončila v nemocnici. Guvernér státu nařídil vyšetření případu a další popravy dočasně pozastavil. Tenista Tomáš Macháč prohrál 3-6 a 2-6 se Slovákem Alexem Molčanem v prvním kole turnaje v Pekingu. Do toho se dostal jako lucky loser navzdory vyřazení v kvalifikaci. Olympijský vítěz ve smíšené čtyřhře od srpnového návratu po zranění prohrál 5 ze 6 zápasů.
5: Pokud jste vyrazili ven, tak víte, že to sluníčko má pořád pořádnou sílu. Aktuální teploty se pohybují už okolo 15 až 17 stupňů Celsia. Odpolední maxima dneska na celé Jižní Moravě mohou vyšplat až na 25. A jestli bude nějaký mrak, tak maximálně při polojasné obloze. Více zataženěji rozhodně nebude. Deště se naštěstí dneska taky nedočkáme. Takže první říjen jako Spartesu.
1: Hit Radio City Brno.
5: A k tomu i dokonalá muzika na 10. dopolední od J-Lo a Pitbulla, Christiny Perry a nebo Shabuziho. Hit Radio.
6: J-Lo. Ya tú sabes, no hay más.

0: na Hitáriu City.
1: Čatele,
0: dopoledne Brno.
1: Přátelé, startuje říjen. A desátý měsíc v roce je také ve znamení startu toho nejbrněnčtějšího vysílání v českém éteru. My se totiž každý týden budeme věnovat jedné brněnské městské části. Jeho historii, specifikum, významným osobnostem a taky každý týden vyrazíme přímo za vámi, za obyvateli té dané městské části. Budeme s vámi dělat rozhovory a na konci každého týdne vás taky odměníme. Startujeme už příští týden, ale o Brně jako takovém promluvíme už teď, a to s Helenou Matulovou, průvodkyní Brnem z brněnského turistického informačního centra. A my jsme se Heleny ptali na to, jak vlastně Brno vzniklo.
2: Tak úplně nejstarší zmínka je z roku 1091 oficiálně v Kosmově kronice a strašně málo se o tom mluví teda, ale je to vlastně díky jedné strašně slavné ženě, kněžní Věrpěce, která jakoby zachránila Brno před likvidací, protože se vydala sama v noci po tmě prostě do ležení krále svého švagra a tam ho nějakým způsobem přesvědčila, aby nám točilo na Brno. A my teda nevíme jak, ale prostě zvládla.
1: Ale tušíme, ne?
2: Tak pohovořili se určitě.
1: Brno je kavárenské, Brno je kulturní, ale Brno je taky sakramentsky specifické. Jaká specifika má naše milované Brníčko?
2: Tak už jenom tím, jak jako vznikalo, že vlastně ty jednotlivé části se připojovaly postupně, není to jako jednolité město, a každá ta městská část dřív byla samostatnou obcí, samostatným městečkem nebo vesnicí se svou kulturou, nějakým jako představeným a tak dále. Takže není to jednolitá hmota, takže když třeba vám někdo řekne, že Brno je malé město, není. Je to 29 maličkatých prostě mini dílečků, takže i v tom je to specifické, že máme obrovské protiklady, rozdíly jenom všechny strany.
1: No a je pravda, že připojování jednotlivých městských částí k tomu velkému celku jménem Brno nebylo vždycky jednoduché?
2: A tak jinak probíhalo v několika vlnách a vždycky byl tak nějak ohled na to, jaký druh obyvatelstva v těch jednotlivých obcích je, takže jestli jsou to Češi nebo Němci, co zrovna bylo víc potřeba, jestli víc Němce nebo Čechy. Takže v té první vlně se připojila víc ty německé obce a v těch dalších vlnách spíš ty české. Takže je to jako korsmude s velkýma dějinama, co se vlastně dělo u nás.
1: Jestli vás to zajímá, a já věřím, že ano, tak laďte dopoledne na Hit Radio City Brno i zítra, kdy v obecném povídání o městu Brno budeme samozřejmě pokračovat. A co se týče první městské části, které se budeme věnovat od příštího týdne, od pondělí 5. října, no tak to budou moje milované Tuřany. Seriál o brněnských městských čtvrtích vzniká ve spolupráci s Ticem Brno a také autentickými prohlídkami s průvodci.

Je tu říjen a s říjnem také připomenutí brněnského koncertu Anastasia, který proběhne kde jinde, než ve Stares aréně Vodova 15. října o 7:30 a lístky ještě jsou. Byla by velká škoda si tohle nechat utéct. A byla by taky velká škoda dneska nevyhrát v soutěži Nevaříme, posloucháme, protože s novým měsícem přichází také nový partner a restaurace, o které vás budu informovat už za pár okamžiků. Už teď můžu prozradit, že to uvnitř vypadá opravdu nádherně a je to nedaleko Vili Tugenda. Takže můžete hned sfouknout dvě mouchy jednou ranou. A věřím, že to dneska dobře dopadne a že první 5 kilo do této restaurace najde svého majitele.

0: barevná zeď.
1: Tweet. Jsou místa, která najdete sami. A pak jsou místa, na která vás někdo pošle. Jedno takové najdete v budově bývalé základní školy na Bzenecké 23 na Brněnských Vinohradech. Právě tam najdete domácí bistro u Vlka. Pečeme pizzu v nápolském stylu i chleba z lievito madre. A nejčastěji od vás slýcháme to těsto. To je ono. Našimi kurzy pečení chleba z lievito madre už prošly stovky lidí. bistrouvlka.cz.
2: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
3: Hledal jsem tě roky. Potřeboval jsem tě, když jsem psal dopisy. Potřeboval jsem tě, když jsem seděl na oné místnosti. Ty jsi mi dal papír. Dal jsi mi svíčky pro naše večery. A dokonce si vypral mé prádlo, když jsem se umazal od inkoustu.
4: Karle, prosím tě, přestaň mluvit s tím monitorem. Je to jen e-shop.
3: To není jen e-shop, miláčku. Je to AZ Papír. Mají tam fakt úplně všechno. Od A do Z.
5: AZ Papír. Klikni, objednej, miluj. azpapír.cz.
6: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Ostravě Třebovicích za 10 milionů 985 tisíc korun, rodinný dům v Šárovcově Lhotě u Jičína za 2 miliony 990 tisíc, pozemek k bydlení v Šárovcově Lhotě za 2 miliony 990 tisíc, byt 2KK v Moravské Ostravě za 4 miliony 160 tisíc a byt 3+1 Praha Kobylisy za 9 milionů 460 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
8: Podzim je skvělý s Hitrádiem, když vidíš první padající list. Hey!

0: Nevadíme, posloucháme.
1: Jak jsem slíbil, tak také splním. Je tu 1. říjen a je tu nový partner soutěže Nevaříme, posloucháme. V 10. měsíci roku vás budeme zvát do restaurantu a pubu Olymp na Durďákově 356. olymp-pub.cz. Když se na tyto webovky podíváte, uvidíte nádhernou hospůdku nedaleko vily Tugendhat, kde si skutečně pochutnáte. A mám-li opět mluvit o meníčku, tak třeba dneska mají kuřecí nudličky se žampiony, zapečenou tortilu s kuřecími stripsy, sýrový špíz a nebo týdenní specialitu kuchyně, kuřecí steak s parmskou šunkou a parmazánem. Rozhodně je z čeho vybírat. I já mám z čeho vybírat. Z registračního formuláře na www.hitradiocitybrno.cz. A dneska zavoláme Janě, která jako své povolání vyplnila žena. A to je dřina. To já smekám před každou dámou. Tak uslyšíme, jestli hned 1. října budou znít fanfáry.
2: Nevaříme, posloucháme.
1: A budou znít fanfáry. Jana vyhrává 500-korunovou poukázku do Olympu v Brně na Durďákově ulici. Ahoj, Jani.
2: Ahoj.
1: Prosím tě, ty jsi napsala do registračního formuláře, do políčka povolání.
2: Ano.
1: Žena.
2: Aha, tak to jsem...
1: Hele, jako, my se na pohlaví jak fakt neptáme. To bylo povolání, ne pohlaví.
2: Jo, tak já jsem to že nějak psala asi úplně mimo.
1: No nevadí, hele, já chápu, že být ženou není nic jednoduchého, že to je náročné,
2: to
1: takže jako proč to nenapsat? Přeci jen mě zajímá, co vlastně děláš, čím se živíš, co tě baví, v čem seš nejlepší?
2: Já ve zdravotnictví jako sanitář.
1: Hezky.
2: To mě jako naplňuje.
1: To jsem samozřejmě rád, ale pro ty, kteří neví, co si představit pod povoláním sanitáře, co to vlastně je?
2: Tak já dělám na následné lůžkové péči, kdy pomáhám vlastně nemohoucím, tak s krmením, s oblíkáním, s hygienou a taková ta dopomoc. No.
1: Ježiš, svatozář takovým, jako seš ty.
2: No, děkujem.
1: No, to teda určitě.
2: Jich málo, no.
1: Něco podobného dělala moje teta a to je nejzlatější člověk, kterého znám a jestli si někdo zaslouží za tuto práci skutečně uznání a jak už jsem mi řekl svatozář, tak je to ona a tím pádem samozřejmě i ty. Jani, moc ti gratuluju, vyhráváš 5 kilo, ještě mě vydrž na lince, ať se můžeme domluvit a nezapomeň nám dát potom vědět, jak se ti v Olympu líbilo.
2: Dobře, děkuji moc krát.
1: Tak jo, měj se hezky a ještě vydrž.
2: Taky
1: ahoj.
2: Ahoj.
3: Kam v Brně za dobrým jídlem a příjemnou atmosférou? Do Olympu. Skvělá kuchyně, vychlazené pivo a místo pro chvíle s přáteli. Restaurant a pub Olymp. Durďákova 46.
0: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno. Mafia!

0: 10:45. V dopoledním vysílání Hit Radia City Brno dozněla Dua Lipa a Houdini. Za malou chvíli na ni navážeme Linkinama nebo Jamesem Arturem. No a pomalinku se začneme chystat na dalšího vzácného hosta za mikrofonem Hit Radia City Brno. Protože chvíli po 11. přivítáme Petra Božka, ředitele populárního brněnského běžeckého závodu Vokolo Priglu, který se blíží a vy byste si ho neměli nechat ujít.
1: To je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice housnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Saďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
7: Pro největší běžecký závod na Moravě hledáme dobrovolníky. Přijď nám pomoct právě ty. V sobotu 10. října na Milt Vokolo Priglu potřebujeme 200 dobrovolníků. Registruj se na www.vokoloprieglu.cz. Na závod tě zve generální partner Milt. Hlavní partneři Teplárny Brno, Auto Pokorný, Merel, Skupina ČES a běžecké prodejny TriExpert. Letos pomůžeš, příští rok poběžíš. Milt Vokolo Priglu.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli. Poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: James Arthur, Impossible, 2 minutky před 11. hodinou dopolední. Kde jinde, než na Hit Radio City Brno. Krásné dopoledne úplně všem, zvlášť těm, kteří jsou na silnicích, protože teď se budeme věnovat vám, řidičům, a řeknu vám, kde si dávat pozor a kde se naopak jezdí bez větších problémů. Problémy bohužel jsou a stále budou na D1 na 190. kilometru na příjezdu do Brna, kde se srazila 2 osobní auta, je tam stále docela dlouhá kolona za touto dopravní nehodou. 184. ve směru na Brno tady blokuje levý pruh, nepojízdné osobní auto, takže i tady počítejte s pomalu jedoucími kolonami. 194. ve směru na Vyškov, tady se střetlo osobní auto s nákladním. I tady je potřeba počítat se zdržením v koloně. A D2, 3. kilometr ve směru na Brno, tady stojí odstavené nákladní vozidlo. Jinak by to mělo být aktuálně všechno. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou anebo textovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
2: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
3: Plný podnik, kvalitní personál, jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, Abzak Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.
4: Dobrovolníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na Jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků.

0: www.vokoloprigulu.cz. On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
1: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Poslanci by dnes mohli hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry koaliční vládě Andreje Babiše. Schůze svolaná opozicí pokračuje už třetím jednacím dnem. Kabinet ANO, SPD a motoristů pokusu o svržení s největší pravděpodobností ale odolá. Stejně jako letos v únoru. Jaderná elektrárna Temelín chce mít větší zásobu jaderného paliva. Elektrárna proto rozšiřuje sklad, ve kterém postupně vznikne 102 nových míst. Podrobnosti přináší mluvčí elektrárny Marek Sviták.
2: Nejprve jsme upravili stávající zásobníky určené pro hermetická pouzdra na palivo, čím jsme získali 54 nových míst. Dalších 48 pozic jsme získali instalací speciální skladovací mříže.
1: Po dokončení úprav tak bude možné uchovávat v areálu palivo po dobu až 3 let. V rakouském Tyrolsku se vážně zranil 34-letý Čech, který při fotografování přírody uklouzl a zřítil se do asi 30 metrů hlubokého kamenitého koryta potoka. Utrpěl těžká zranění stehna a kyčle. Záchranáři ho vrtulníkem přepravili do nemocnice. Hokejisté Sparty budou v dnešní předehrávce 7. kola extraligy proti Českým Budějovicím usilovat o premiérový bodový zisk v domácím prostředí. Svěřenci trenéra Augusty mají zatím ze 6 zápasů jen 2 vítězství. Motor prohrál 2 z posledních 3 utkání a v O2 aréně se mu dlouhodobě nedaří.
3: Vidíte a cítíte to sami, že to dnešní počasí 1. říjnové je prostě nádherné. V Brně a na celé jižní Moravě už jsou teploty okolo 20 stupňů Celsia. Ta odpolední maxima mohou vyšplhat na některých místech jižní Moravy až na 25. Očekáváme polojasno, bez deště.
0: Hit Radio City Brno.
3: A taky návštěvu vzácného hosta. Už za malou chvíli se budeme věnovat v okolo Príglu a Petru Božkovi.

One Way or Another, One Direction na Hit Radio City Brno. A myslím si, že tahle písnička se nám krásně hodí do následujících minut dopoledního vysílání Hit Radio City Brno.

0: protože pouze jeden jediný směr můžou nabrat všichni běžci 10.10., kdy proběhne 15. ročník běhu kolem brněnské přehrady. A ředitel tohoto populárního brněnského běžeckého závodu okolo brněnské přehrady Petr Božek už je za mikrofonem Hitrádia City Brno. Petře, moc vás zdravím. Počase, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás taky všechny zdravím, všechny posluchače.
0: No tak dívám se do kalendáře, dneska je prvního. To máme týden a něco do startu.
1: Devět dní do startovního výstřelu. No. Už to všechno vrcholí, už jsem nervózní, už se mě zdají běžecký sny.
0: Jak vypadá běžecký sen? Co se v tom snu odehrává? To mě moc zajímá.
1: No, pro mě třeba jako, že nepřišli žádní dobrovolníci a že jsem tam přišel a nevím, co mám dělat dřív, tak to se jako občas budím. A taky se budím s tím, že bude úplně nádherný počasí a vždycky, když se ráno probudím, tak si říkám, jo, přeji si to, vyšli myšlenku do vesmíru, bude prostě hezký.
0: To samé dělám v tuto chvíli, já vysílám do vesmíru tuto prosbu a přání, aby skutečně hezky bylo, ale pokud to bude vypadat tak jako dneska, no tak se lepší počasí přát ani nemůže.
1: Přeju si babí léto, kolem 20 stupňů, sluníčko, úžasný běžecký počasí, ráno trošku chlad a postupně pomaličku sluníčko, aby odpoledne, když všichni doběhnou, tak byla pohoda.
0: 15. ročník. To je za mě něco neuvěřitelného v konkurenci různých jiných, ať už běžeckých, anebo jakýkoliv jiných sportovních preteků, jak říkají bratia Slováci. Co vlastně za to může, že jste vydrželi tak dlouho, 15 let?
1: Myslím si, že hlavně jako super parta lidí, která to dělá. A myslím si, že i ta skvělá myšlenka, která byla na začátku, která dala vlastně okolo Priglu vzniknout, že poběžíme kolem brněnské přehrady, tak je to prostě fakt myšlenka a vize prostě pro ty běžce se namotivovat a 14,1 kilometrů prostě oběhnout, což jako z postele nedáte. Takže vlastně myslím si, že ta myšlenka, ten tým a ta oblíbenost, no, protože my už to vlastně děláme 17 let, že dva roky kvůli covidu jsme to nedělali.
0: Ano.
1: Ale teďka prostě máme největší počet přihlášených, který je a myslím, že to děláme dobře.
0: Je vyprodáno. Což je vlastně ten nejlepší důkaz toho, že to skutečně dobře děláte. A co to znamená vyprodáno? Kolik běžců se postaví na začátek nebo na start běžeckého závodu okolo Priglu 2026?
1: My máme letos 3000 přihlášených.
0: Ježišmarja, tak to se vám to ani nevejde, pane bože.
1: 3000 přihlášených, ale samozřejmě já tomu říkám jako uvozovkách, jako úmrtnost těch běžců, kteří nepřijdou, že se hlásí už od listopadu 2025 a někomu do toho něco vleze a podobně, zhruba 10%. Takže my počítáme v přípravách s počtem 2700 běžců.
0: To je neuvěřitelný číslo.
1: 9 startovních vln a řešíme prostě spoustu věcí, protože to je o 500 lidí víc jak loni. Takže řešíme prostě, se nad tím zamýšlíme jako optikou nového pohledu, takže řešíme kapacitu parníku, řešíme způsob vydávání čísel, řešíme, kolik prostě bude polívek, i pro dobrovolník je to 3000 polívek. Takže jako máme z toho trošku vítr, ale na druhou stranu takovou zdravou husinu a organizátorský mrazení a já myslím, že to určitě zvládnem.
0: Zvládnete to určitě, tak jako každý rok a ostatně, pokud je potřeba ještě nějaký dobrovolník, tak ten dotaz tímto směrem padne už za malou chvíli. Jenom je tady první písnička, kterou jsem vybral na základě vaší vlastní žádosti, protože je to písnička pro vás hodně osobní. Proč? A co je to za písničku?
1: Tak je to písnička z Rokio, Eye of Tiger. Můj kamarád, s kterým jsme zakládali okolo Priglu, byli jsme tenkrát tři a tak Marcel Trnka s ní tenkrát přišel a my ho vždycky pouštíme na startu, protože je to fakt pecka, která se tam prostě hodí.
0: Tak jdeme na to. Eye of Tiger a za malou chvíli budeme s Petrem Božkem, ředitelem populárního brněnského běžeckého závodu okolo Priglu, pokračovat.

0: písnička na přání Petra Božka, ředitele populárního brněnského běžeckého závodu Vokolo Príglu 2026. Tak Petře, máme za sebou Eye of Tiger od kapely Survivor. Start dobrej, ne?
1: Super, já ho miluju, už jsem nažávený, ne? Vídejte.
0: Za malou chvíli nás čeká Moby a Lift Me Up, což je další pecka, která zaznívá na Príglu každoročně během tohoto závodu. Ale jak už jste sám řekl, je vyprodáno, očekává se minimálně 2700 běžců v 9 startovních vlnách. A na to jsou potřeba ti dobrovolníci, že jo? Ano, jak jsme na tom teď?
1: No, teď jich máme asi přes 50, ale my jich potřebujeme 200, takže... Jestli mě někdo slyší, kdo má úsměv na tváři a ochotný ruce a chtěl by zažít fakt něco mimořádného, tak prosím přihlaste se na www.vokoloprýglu.cz v sekci dobrovolníci. Mm-hmm. My potřebujeme fakt 200 dobrovolníků na různé pozice, od traťařů, občerstovaček, rozdávání medailí, na prezenci, na úschovně. Mm-hmm. To ono se to nezdá, jenom prostě na té trati je 50 dobrovolníků, kteří prostě fandí a hlídají prostě běžce, aby byli v bezpečí. Mm-hmm. A my se o ty dobrovolníky fakt staráme, protože já mám takovou filozofii, že ty dobrovolníci dělají závod. Jo? To máte 100%. To máte jak v hospodě, když máte jako usměvavýho číšníka nebo číšnici a máte tam někoho nasupenýho. Takže když prostě máme ty usměvavý dobrovolníky a oni tu energii dávají tím běžcům, oni jim to vrací, tak tomu já hrozně věřím. Takže když přijdou fajn dobrovolníci, tak ten závod bude prostě skvělej. Tak jestli někdo byste chtěli, tak určitě se přihlaste. A my se o ty dobrovolníky fakt staráme, my jim dáváme teplej v oběd, bagetu, vodu, mají tam Red Bull, aby měli síly, ráno si můžou dát kafičko a máme takovou pecku, že na závěr prostě, když děkujeme dobrovolníkům, já vždycky pozvu všechny na pódium, aby ty závodníci viděli prostě,
0: kdo za tím stojí.
1: Přesně tak, aby ty tváře viděli, tak ještě losujeme o 5000 korun cenu našeho jednoho partnera, takže ještě jeden z vás má šanci 1:200, že vyhraje těch 5000 takovou třešničku na dortu. Já vím, že to ty lidi nedělají kvůli penězům, proto já nechci jako žádný brigádníky, ale je to taková naše jakoby odměna. Takže prosím vás, kdo byste měl chuť, je to fakt zážitek, dáme vám jasný pokyny, budete mít super vedoucího a určitě se to taky užijet.
0: Mm-hmm. A předpokládám, že by asi měli mít minimálně třeba 15 let, nebo jaké jsou požadavky na takového dobrovolníka?
1: Jo, 15 let je ideální stav, ale když je někdo trošku mladší, tak my máme ještě možnost podepsat zákonného zástupce jako čestný prohlášení, takže když to jako zprocesujeme, tak i děti, které třeba mají 14, 13, tak bereme, hlavně když jsou třeba se starším sourozencem nebo třeba s rodičema. Protože na té trati prostě ty funkce jsou poměrně jednoduchý, takže to zvládnou i 13-letí, 14-letí, jenom potřebujeme to čestné prohlášení zákonných zástupců.
0: Jasně, takže kdo má čas, přátelé, 10.10. Každopádně asi je potřeba počítat s tím, že asi ještě den předem proběhne nějaké zaškolení, že jo?
1: Jasně, my čtvrtek, pátek rozesíláme vždycky hromadný mail dobrovolníkům, kde jim říkáme, kde mají být, co dostanou a tak dál. A určitě jim můžu slíbit, že z přístaviště se vezeme parníkem nebo autobusem, takže určitě stačí dojet jenom jedničkou do přístaviště a my se o vás postaráme.
0: Takže kdo chce, má čas a má chuť pomoci při jubilejním 15. ročníku jednoho z nejkrásnějších běžeckých závodů nejenom v Brně nebo na Jižní Moravě, ale skutečně v celé České republice, tedy být účastníkem Vokolo Príglu 2026, mrkněte se na web do sekce dobrovolníci a napište se tam, oceníme to a jak už Petr říkal, scháníme ještě nějakých těch 150 kousků.
1: Ano.
0: Petře, jak už jsem říkal, další muzika, Moby, Lift Me Up. V jaké části nebo v jaké chvíli toho závodu zaznívá právě tahle legendární píseň?
1: Tuhle písničku to máme na tom druhém závodu, co děláme pod značkou Vokolo, Vokolo Trail.
0: Ano.
1: A tu máme jako startovací. Rokyho máme na Vokolo Príglu, ten běháme vždycky na podzim v říjnu a v dubnu běháme Vokolo Trail a tam máme právě tady toho Mobyho.
0: Tak si ho pojďme dát. Lift Me Up, Moby v dopoledním vysílání Hit Radio City Brno. A s Petrem Božkem pokračujeme hned po muzice.

0: Další běžecká pecka od Petra Božka. Tedy konkrétně od Mobyho. Lift me up v dopoledním vysílání Hit Radio City Brno, ale tuhle píseň si přál Petr Božek, ředitel brněnského běžeckého závodu v okolo Priglu. I 2026, tedy 15. ročník. My už jsme probrali dobrovolníky, probrali jsme, jak je to vlastně aktuálně se startovním, jestli je vůbec ještě možnost se přihlásit, a tedy není. Je vyprodáno.
1: Je vyprodáno a my vždycky říkáme, že ani Brad Pitt jakoby už teď nemohl běžet.
0: Počkejte, Petře. Kdyby jako Brad Pitt zavolal, aspoň jestli se může přijít podívat, tak jako aspoň telefon mu zvednete, ne?
1: Tak jako dobrovolník by se nám určitě hodil, kdyby vedl třeba rozdávání medailí, ale běžet už by fakt dneska nemohl, protože my máme určitý počet medailí, které je objednané tady v řemeslné dílně, tady v Brně.
0: Aha.
1: A tam to prostě chlapi už neudělají, takže ani pro Brada Pitta.
0: Mluvili jsme o tom, že je vyprodáno. Mluvili jsme o 2700 minimálně závodníků, ale v jakých vlastně jednotlivých závodech se může soutěžit. Pojďme představit ten závod a vůbec celou tu sobotu i těm, kteří tam nikdy nebyli a vůbec si nedokážou představit, co všechno se tam vlastně během jednoho dne děje.
1: No tak my se snažíme tu akci dělat prostě jak pro profesionální běžce, aktivní běžce, i hobíky a samozřejmě pro rodinu, takže vlastně ráno máme super domluvu s dopravním podnikem, který jsou partneři závodu a vozíme prostě závodníky z přístaviště na Kozí horku, kde máme zázemí závodu. Běžci si vyzvednou startovní obálky, potom jdou do převlíkáren, oddělených pánských, dámských, dají si věci do úschovny a máme tam rozcvičku na pódiu, kdy prostě ty běžce zahřejeme, protáhneme a pak s
0: nimi... Jako takovou hru.

0: Hromadnou, jo?
1: Ano.
0: To je dobré.
1: Je hromadná rostvička, tam předsvičují taky z jedné brněnské posilky, který je partner závodu a super hudba, protáhneme trošku atmosféra, teď uvidíme, teď je moderní veslování, tleskání, tak možná tam něco zařadíme. A 10.55 startujeme, no. A letos teda jsme zavedli dětský běhy a máme tam dětskou stezku, takže ještě předtím vložíme od 9.30 dětské běhy pro radost. Tam neměříme čas, tam dáváme tím dětem startovní číslo na památku a v cíli dostanou perníkovou medaili a běží tam ty vzdálenosti podle věku. Vlastně už můžou od jednoho roku běžet 50 metrů, třeba 100, 200, 400. A tam nefakt jako očurou radost toho pohybu a že prostě proběhnou tou cílovou bránou a dostanou tu perníkovou medaili, která teda ty děti většinou ji hnedka sní. A můžou aj rodiče s těma dětma běhat. Takže
0: a můžou prostě i rodiče sníst dětem tu medaili?
1: To nechávám na ní. Takže to flow toho závodu ranní je prostě vyzvedávání čísel, dětské běhy a potom takový ty obslužné věci až po rostvičku. Potom nám část odjíždí na parníkovou štafetu, ta jedna skupina, a 10.55 už se řadíme do 9 startovních vln na tom startovním roštu.
0: Co je parníková štafeta?
1: To je takový unikátní náš projekt světový, to je jenom v České republice, v Brně, nikde jinde na světě to podle mě není, protože jsme to vymysleli my. A parníková štafeta je, že my tu 14,1 km rozdělíme na 2x7. Jeden vlastně startuje na startu, zatímco ten druhý jede parníkem na tu předávku. No a tam se prostě plácnou a vymění, takže ten, co ještě neběžel, tak běží a ten, co už běžel, tak se vrátí zpátky parníkem.
0: To je dobré.
1: Jo, my na to
0: takže každý běží jenom těch 7 celých něco,
1: ano,
0: jo?
1: Ano, přesně. A dokonce si můžou vybrat, jakou část poběží, na parníku je WC, úschovna, občerstovačka. A hlavně jsme si tím slibovali, že to jsme to chtěli zatraktivnit a přístupnit ten závod i těm, kteří prostě 14 kilometrů nedají,
0: děkuju.
1: Tak běží tu štafetu.
0: Děkuju, jako jestli jsem přemýšlel nad nějakou trasou, tak určitě nad touto, protože 14 je cufíl pro mě. Každopádně příští rok bude mít můj syn už 4 roky, takže věřím, že už se postavíme i na start toho dětského závodu.
1: Určitě tam, jako fakt tam od jednoho roku až myslím po 12 let tam máme ty, takže může přijít úplně kdokoliv. A je to fakt zážitek a myslím si, že to nám dělá obrovskou radost, když vedeme ty děti k tomu sportu a nesoutěžíme prostě tomu radosti z toho pohybu.
0: To je skvělý. A Petr Božek zůstává hostem dnešního dopoledne na Hit Radio City Brno. Každopádně první dvě písničky vybíral on. Petře, s dovolením tuhle vyberu já, protože tady vidím v playlistu mého oblíbeného Tomáše Kluse a toho já nevymažu.
1: Klus je skvělý jméno pro běh.
0: Lépe jsem vybrat nemohl. Tak jdeme na to.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni sny mi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Tomáš Klus a jeho Nina, kteří se dokonale hodí nejenom svým jménem do povídání o běžeckém závodu v Okolopriglu 2026. S Petrem Boškem, se kterým jdeme pomalinku, ale jistě do finále, ale máme toho ještě spoustu co říct, protože ačkoliv se to zdá všechno zalité sluncem, vyprodáno, očekává se krásné počasí, spoustu nadšených závodníků, tak přece jenom takový jako trošku komplikace tam jsou, třeba kvůli hrázi, že ano, Petře?
1: No, to byla jako noční můra, protože my jsme to věděli s předstihem, že se bude rekonstruovat hráz, ale nevěděli jsme to datum. A bohužel jsme teda na konci srpna zjistili, že o 14 dní se netrefíme, takže hráz vlastně už je uzavřená, bude se rozebírat a my prostě přes hráz bezjet nemůžeme, což je naše tradiční trať. Tak jsme samozřejmě šli náhradní trasu a ta se teda povedla. Bych chtěl hrozně poděkovat městské části Kniničky a všem dotčeným orgánům přes odbor dopravy a hasičům a IDOSu a všem prostě dopravním podniku. Protože jako zařídit den voleb, náhradní trasu a ještě k tomu v cestě, kde je uzavírka, to bylo jako organizátorský peklíčko. Ale překážky nás posouvají dopředu, že jsme to zvládli a máme pro závodníky dáreček. Máme 1,5 km navíc, těm 14,1 a je to 1,5 km, ono to tak krásně vyšlo k tomu 15. výročí, takže dostanou od nás dáreček a my jsme zvolili reklamní slogan, že za stejný startovný další trať. A zatím nemám jako nějaký úplně negativní reakce, akorát se samozřejmě všichni ptají, jak se dostanou zpátky na tu hráz. A tady mám krásnou odpověď, je tam přesně 109 schodů a tu budou muset ty běžci vyběhnout. My jsme tam instalovali i kamery, nebo tam máme připravený to osobní video, takže uvidíme, jak se s tím všichni poperou a určitě to bude jako ten 15. ročník nezapomenutelný zážitek.
0: I díky těmto schodům, to je pravda, ty jsou legendární.
1: To my jsme to trénovali, já jsem bývalý veslař, jsme tam jako běhávali, proto nás to tenkrát tady napadlo okolo Priglu. Ale to určitě jako štípne. My dokonce v neděli děláme tréninkový oběhnutí přehrady, vždycky tradičně před závodem. Že kdo by chtěl, tak se může zdarma otevřeně přihlásit na náš oběhnutí přehrady a tam si ty schody určitě vyzkoušíte a letos bude měřit okolo Priglu 15,6 km, což mimo jiné znamená, že i ta druhá část štafety bude trošičku delší, tak tam to jenom říkám dopředu, abyste se dobře rozmysleli, jestli poběžíte první nebo druhou.
0: Co říci závěrem, protože čas nás tlačí a už se budeme loučit a okolo Priglu 2026 vyčkává na svůj jubilejní 15. ročník, který proběhne 10.10., tedy příští víkend.
1: Tak já bych určitě chtěl poděkovat svému týmu a všem partnerům za to, že tu akci můžeme vůbec pořádat. A chtěl bych vás všechny pozvat toho 10.10. Určitě splňte svou občanskou povinnost, skočte k volbám a pak přijďte k nám na Prigl. 10.55 startujeme, tak můžete se podívat, jak 3000 běžců nebo 2700, uvidíme, kolik jich bude. Oběhne kolem dokola to krásný naše brněnské moře.
0: Moc se na to těšíme a jsme moc rádi, že Hit Radio City Brno je mediálním partnerem a že jsme si s Petrem Boškem, ředitelem tohoto populárního brněnského běžeckého závodu a jednoho z nejhezčích v celé České republice, mohli povídat. Petře, ať se vám daří, ať to všechno dobře dopadne. Ostatně, tak jako vždycky.
1: Já vám moc děkuju za pozvání a běhu zdar.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním stroji jírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
4: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jogobelu 150 gramů přikoupit 3 kusů za 9,93 za kus a aktivují kefír v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Jenom hity. Hit Radio. Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
3: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Jedna pozvánka ve vysílání Hit Rádia City Brno už zazněla. A mám na mysli samozřejmě pozvánku na běžecký závod v okolo Priglu 2026, ale není to všechno, na co chci pozvat. Třeba dneska začíná další ročník festivalu Prototyp umění napříč Brnem. 20 instalací v ulicích města Brna, některé zdarma, některé v placených zónách, ale na co se můžete těšit, tak to bude něco neuvěřitelného. Videomappingy, světelné instalace, prostě tohle nemůžete minout. Informace najdete na prototypbrno.cz. Ještě vás pozvu na další ročník, tentokrát 52. ročník Mezinárodního filmového festivalu Ecofilm, který přichází s tématem vodoběh. Sucho, povodně nebo požáry, extrémní počasí, které se stává součástí reality v Česku i ve světě. A voda stojí v jejich středu. Právě o tom bude letošní ročník Ecofilmu, který probíhá ode dneška až do 4. října a nabídne filmy o tom, jak voda ovlivňuje krajinu, klima, zvířata i život člověka. Info najdete na cosedeje.brno.cz.

0: se 11:45. S tímto časem také konec naší dnešní dopolední tříhodinovky s prvním říjnovým datem, a tak jdeme rekapitulovat. Všechno jsme otevřeli důležitou zprávou o otevřením Babyboxu v Tišnově. Přejme si, aby zůstal navždycky prázdný, ale pokud by se v něm nějaké děťátko našlo, tak ať najde samozřejmě milující a pečující rodinu. Pozval jsem vás na akci Lesů České republiky na Den lesů nové generace, připomněl Mezinárodní den kávy, Polo otevřel brněnský týden s Hitradiem City Brno, což je nová věc, kterou pro vás chystáme na příští týden. Zítra řeknu mile rád víc. No a samozřejmě také představili nového partnera soutěže Nevaříme, posloucháme na 10. měsíc v tomto roce. No a když ještě zmíním Petra Boška, ředitele Okolo Príglu 2026, tak se vlastně divím, že jsme to všechno stihli. Přesto nám ještě jedna věc tady chybí. A vy už víte, že mám na mysli moji závěrečnou dopolední srdcovku a přijde už za pár okamžiků. Počkej. Dejte si na ně.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
11: Jsem teda tuhle hru prohrál. Já jsem říkal, vlastně když jsme se o tom bavili na začátku týdne, že budeme tankovat ve čtvrtek hromadně teda. Jo, že hladový oko vydrží. No a čauče, já jsem včera jel do toho Nového Města na Moravě a tankoval jsem.
12: Káže vodu, pije víno.
11: Počkej, tankoval jsem a vzal jsem plnou. Počkej, vzal jsem plnou. Já ti říkám bejt nezadanej a mít seznamku, tak si to dám době. Hele, a dal bych si tam Michal Knejp, že jo, 35 let a tankuju plnou. Já ti říkám, hele, kočky, ty by odpadávali.
10: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

S blížící se 12. Přichází na řadu moje slibovaná závěrečná dopolední srdcovka a dneska to, přátelé, bude ale opravdu dělo. Věděli jste, že nejenom Keanu Reeves, anebo Johnny Depp, tyto hollywoodské hvězdy, jsou taky muzikanty? Já mám pro vás další jméno, které vás dost možná překvapí. Frajer, který je legendou seriálu Californication a ještě větší legendou seriálu Acta X, Mulder. David Duchovny je totiž skvělý zpěvák a mimochodem 15. října se svojí kapelou bude vystupovat taky v Praze, v divadle Archa. Takže pokud byste ho chtěli vidět naživo, tak rozhodně můžete. A oni do Evropy doráží s novou deskou, která se jmenuje Prince of Pieces. A stejnojmenný single jsem si pro vás připravil také na závěr našeho dopoledního vysílání. Tak dost možná to pro někoho bude novinka, že David Duchovny taky zpívá. A vy se teď budete moci přesvědčit o tom, jak. Mně se to líbí a věřím, že se to bude líbit i vám. Tuhle peckou se s vámi loučím a těším se na vás zase zítra v 9, tak se mějte a v pátek zdarec.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Brno, Řípská ulice, tady se srazila dvě osobní auta, na místě policie, projíždí se jedním pruhem. D1 195. z Brna na Vyškov, tady havarovalo osobní auto a z Dubňan ve směru do Hodonína bouralo osobní auto s dodávkou. Projedete tam k Ivadlově. U Březiny ve směru na Křtiny se stále vyšetřuje nehoda dvou osobáků.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
4: Kam utíkáš?
5: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
4: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
5: A rolety mají taky?
4: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
5: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
6: H+M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
7: www.ham.cz.
8: Hi, I'm Miley Cyrus.
9: Hey, it's Teddy Swims.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Na 5,5 tisíce korun se od dneška zvedá životní minimum. Promítne se to do nároku na superdávku i do její výše. Zvednout by se měly i dávky mimořádné okamžité pomoci či nezabavitelné minimum dlužníků. Podpora na bydlení v superdávce se začíná počítat podle okresu. Umožní to novely, které vstupují v platnost ode dneška. O přízeň voličů se v komunálních volbách ucházejí tisíce kandidátů po celé zemi. Jejich počet se ale mezi jednotlivými městy výrazně liší. Doplňuje mluvčí statistiku Jan Cízlar.
11: Největší výběr budou mít voliči tradičně v hlavním městě Praze, kde je pro komunální volby zaregistrováno 1060 kandidátů na 24 kandidátních.

0: Listina. Vůbec nejvíce kandidátních listin, celkem 30, bylo zaregistrováno pro volby v obci Kateřinice na Vsetínsku.
1: V tomto případě jde o lidi, kteří kandidují sami za sebe. Každou kandidátní listinu proto tvoří pouze jeden samostatný kandidát. Žena odsouzená k trestu smrti v Tennessee přežila dvě smrtící injekce. Krista Pike, odsouzená za vraždu spáchanou v roce 1995, i po dvou dávkách zůstala naživu a skončila v nemocnici. Guvernér státu nařídil vyšetřování případu a další popravy dočasně pozastavil. Teď se podíváme k nám.
2: Parkovací dům pro víc než 650 aut vznikne nedaleko univerzitního kampusu v Brně. Náklady na stavbu mezi Bíteštskou a Akademickou ulicí v brněnském Novém Lískovci se vyšplhají na skoro 373 milionů korun. Brněnští radní schválili zahájení soutěže na zhotovitele stavby. Stavět se začne za rok.
3: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
4: Jižní Morava hlásí teploty okolo 20 stupňů Celsia, odpolední maxima na některých místech vyšplhají až na 25. Pršet nebude, nebojte se. Čeká nás nádherný čtvrtek.

Máme tady pravé poledne, 12 hodin 2 minuty. Já vám přeju dobrou chuť k obědu a zároveň vám k obědu opět budu hrát fantastický hity, které jsou trošku zaprášené, jo? Našli bychom je někde na poličce až úplně hodně, hodně vzadu, ale ve chvíli, kdy je objevíte, je to jako s vaším oblíbeným hrníčkem, tak si řeknete, je, tak to si rád do toho hrníčku ten čaj nebo to kafe dám. První srdcovku, kterou si dneska dáme, tak bude reggae jamajská skupina Inner Circle. Budete si určitě od nich pamatovat píseň, takový to a la la la la lo, lo lo li lo lo lo, ooh baby. Dáváte oči v sloup? Ano, máte hodně společného s Lucí, která je tady teď se mnou. Ale oni toho mají mnohem víc, jo? Měli toho mnohem víc, jako například tenhle hit, který se nakonec objevil v seriálu Policie, nebo Policisté, a taky Will Smith si tohle vzal k sobě do filmu Bad Boys. Tak zdravím všechny chlupaty, všechny policisty ve službě. Přežijte to dneska v práci. V uniformě. Tohle je pro vás. Bad Boys.

0: reggae umíme tady na Hitrádiu. A kde jinde, než v srdcovkách. 12 hodin 7 minut, Inner Circle, Bad Boys.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dnešní srdcovky, to bude taky jako zajímavý koktejl, jako kdybych na té Jamajce byl a dával jsem to dohromady po nějakém zeleném dýmu. Ale věřím, že vás to bude bavit, že si najdete určitě každý to své, protože mám tady připraveno, kromě teda reggae, tak si dáme i českou srdcovku a na to já se těším moc, ale nebude to teď. Teď si dáme ještě takovou malou lekci francouzštiny. Říkal jsem si, že zpěvačku Ingrid už jsme dlouho nehráli a Ingrid rozhodně patří mezi srdcovky. O tom žádná. Bude taky Nick Cave. Na to se těším hodně, protože Nicka Cavea, tak přímě toho jsem tady u nás na Hitrádiu neslyšel už roky, tak je na čase oprášet i tuhle starou vinylovou desku. No a bude dneska čas i na srdcovku na vaše přání, tak klidně už teď můžete začít pomalu, ale jistě přemýšlet, co byste dneska chtěli slyšet. A kdybyste nechtěli úplně čekat moc až na můj signál, můžete přeskočit v řadě a už teď psát na WhatsApp 777-937-777, co byste chtěli slyšet. No a teď tedy Ingrid na Hitrádiu. Nebo spíš měl bych říct na Hitrádiu. Ne, radši.

0: Cave a PJ Harvey, nádherný duet Henry Lee, další srdcovka na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dnes je 1. října a to je den, kdy se v srdcovkách opět podíváme tam nahoru a vzpomeneme si na českého hudebního velikána, který věřím, že sedí po boku dalších králů, jako je Elvis Presley nebo Michael Jackson. On byl, je a bude navždycky náš král. Je to dnes přesně 7 let od jeho odchodu. 7 let fanoušci pravidelně navštěvují místo jeho odpočinku na Malvazinkách. A pozor, právě dnes, u příležitosti letošního výročí, tak jeho rodina připravila pro vás, fanoušky, úplnou novinku, která má symbolicky ještě více přiblížit našeho mistra božského Káju svým fanouškům. A na hrobce se nově objevila deska s otisky jeho dlaní. Teď už je jasné, že je řeč o našem milovaném mistrovi, takže zdravíme tam nahoru. Karel Gott, být stále mlád. Co víc si přál, srdcovkách na Hitrádiu.

Rebel God, být stále mlád. Malá vzpomínka na božského Káju, že to tady 7 let, co odešel do hudebního nebe. Chybí nám tady hudební gentleman, ale člověk má stejně pořád pocit, že to s námi je. Jsem měl kdysi dávno to štěstí, že jsem mohl uvádět jeho koncert. Do dneška na to nezapomenu. Tak, dáme si další srdcovku. Tentokrát to bude cover verze původního hitu od Briana Adamse. Tady je rok 1992. Rage, Run to You na Hit Radio.

0: Tohle je pátá srdcovka, kterou jsme si dali ve čtvrtek v poledne na Hit Radio. Rage, Run to You, a původní tedy verze byla samozřejmě od Briana Adamse. Tohle je ale velmi povedený cover, tak jsme si ho dali taky.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No a co si dáme dál, bude to cover nebo originál, to už nechám na vás. Srdcovka na přání nás čeká. Chcete opět něco českého, nebo byste chtěli něco zahraničního, italského, španělského, německého? Nechám to na vás. 777-937-777. Důležité je, aby vám to dneska udělalo radost. Takhle po obědě, nebo při obědě, možná posloucháte právě teď i při polední pauze. To je taky jako krásný, i toho si vážím. Tak dejte vědět, co si zahrajem. Pomalýho, rychlýho. Sám netuším. Tak pojďte ještě jednou. 777-937-777 je WhatsApp Hit Radio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
4: Jupi!
3: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
4: Rozložte nové možnosti.
3: Když mobily,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
6: KFC ti zase nabízí víc.
7: MacBooky Neo,
6: iPhone 17,
7: laserové projektory,
6: sluchátka Apple Beats
7: a stovky dalších cen.
6: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
7: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
6: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
8: Máš u sebe korunu?
9: Na co?
8: Na novou vanu ze Senesy.
9: Odkud?
8: Z koupelnového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
9: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
10: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
11: A právě tady vzniká Brno 1.
10: Nová čtvrť od renomovaného developera PSN.
11: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
10: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
11: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
10: Více na www.brno1.cz.
11: Bydlení na plný plyn.

0: Staň se součástí našeho vysílání a vysílej sám. WhatsApp Hit Rádia City Brno 720 890 848.
1: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio a to v pravý čas, protože právě teď je čas na srdcovku na přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dneska teda jako přišel si na rekordní počet zpráv WhatsApp Hit Radio, ten je úplně jako natřískanej, nestihl jsem to pročíst úplně všechno, přiznávám se bez mučení. Moc za to děkuju, zítra to zkuste znova, zítra budou opět srdcovky na přání, zase takhle kolem půl jedný. 777-937-777, tak to je to telefonní číslo, kam máte psát. No a dneska, tak tady vybírám zprávu, nemám tady jméno, bajo, Hanka, tak ta by si přála píseň, která se jednak objevila tady jako v reklamě, ale zároveň je to jako hodně sexy píseň. Už jenom tady ten začátek, to je pecka. A říkám si, jo, pojďme, je čtvrtek, je to dobře. Dám, jestli se dneska cítíte sexy. A jestli ne, měli byste, protože vám to sluší. Vypadáte skvěle. Buďte na sebe pyšní. Tak tohle je píseň pro vás.

0: Relax One na Hit Radio v srdcovkách. Je 12 hodin, 42 minut, srdcovky pro dnešek končí, zítra opět ve 12, tady na Hit Radio samozřejmě budou, já, Jirka Plnář, to budu s vámi, ale to, že srdcovky dneska končí, neznamená, že bychom to zabalili a já šel domů a vy jste přestali poslouchat Hit Radio. Ne, pokračujeme dál, do 13. hodiny ještě Temper City, Kabáti a Budlaci, taky David Guetta, Kabáty dávám záměrně, protože ty se dneska ještě v srdcovkách na přání objevily velmi často. A jak jsem to tady pročítal, teď ještě v průběhu, tak jsem si říkal, byla by škoda, kdybych vám to dost takhle neudělal, takže Kabáty dáme. No a pokud jste teď na obědě, posloucháte nás někde ještě jako v restauraci, neutíkejte zpátky do práce. Dejte si ještě kávu. Pokud už jste, nedej bože, v práci zpátky, tak ne, že se do ní hned pustíte. Zajděte si, jestli máte kuchyňku, do kuchyňky a udělejte si kávu. A dopřejte si chvilku pohody také s kávou, protože právě dnes, 1. října, je Mezinárodní den kávy. Jo? To je něco jako Světový den lidství, míru, pohody a vůně. Tak si tenhle den užijte, máte na to právo taky. Jo? A k tomu poslouchejte Hit Radio, dáme si ty největší hity, které můžete slyšet. Za chviličku.
1: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
2: Laminátovou.
1: A voděodolnou.
2: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
1: Přesně.
2: Laminátová podlaha Dub Scandi a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
5: Lásko, jaký bys chtěla auto?
6: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
5: Ale já myslel, jakou barvu?
6: Barvu? Já tak to nevím.
5: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
10: Kam utíkáš?
11: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
10: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
11: A rolety mají taky?
10: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
11: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
12: H+M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
13: www.ham.cz.
14: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
15: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: poslední hit mezi 12. a 13. hodinou na Hit Radio Temper City. Sedíte? No tak vstaňte a udělejte pár kroků. Měli byste začít, protože začíná výzva 10 000 kroků. Co to znamená, proč je a k čemu nás má motivovat, tak i to uslyšíte v nejnovějších zprávách s Lucí už za chviličku. Teď aktuální pohled na dopravu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v ulici Martina Ševčíka mezi křižovatkami ulic Příkalova a Točná probíhají stavební práce a komunikace je uzavřena. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
4: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
3: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.
8: CZ.

0: házeť. Tweet, tweet.
1: I'm Ariana Grande.
2: It's Hozier.
3: Dobrovoľníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací najväčšieho biehu na Jižní Moravie. Potrebujeme až 200 dobrovoľníků. Vokolo Príglu CZ.
4: On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
5: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv Přelci Daňková. Začíná výzva 10 000 kroků. Má nás motivovat k pravidelné chůzi a většímu pohybu během běžného dne. Zapojit se můžeme i bez registrace, která probíhala v září. Doplňuje koordinátorka výzvy Silva Machová.
6: Registrace probíhala celé září, ale v podstatě i v prvních dnech výzvy je možné se zapojit, přidat se k nám, vytvořit si týmy a potom pravidelně vlastně celý měsíc chodit. Není nutný ujít 10 000 kroků, tak jak je to uvedeno v názvu.
5: Volit můžeme vzdálenost podle svých možností. Důležité je svůj osobní cíl dodržovat po celý měsíc. Opozice dopoledne ve sněmovně pokračovala v opakující se kritice vlády. Vyčítala jí nesplněné předvolební sliby, překrucování faktů nebo zadlužování země. Délka třídenního jednání zatím vyplnila 22 hodin čistého času. K hlasování o nedůvěře vládě by se sněmovna mohla dostat do večera. Záložník Pavel Kačor opustil fotbalovou reprezentaci do 21 let. V kvalifikačním zápase s Bulharskem si vykloubil rameno, kterému v nemocnici srovnali v narkóze. A týdny bude chybět i Slávii. Trenér Bílek už pro závěrečné utkání ve skupině v Portugalsku nikoho dalšího povolávat nebude. Teď ještě pohled k nám.
7: Znojmo má novou dominantu. Po roční rekonstrukci se včera otevřelo náměstí Svobody s novou kašnou a vodními prvky. Revitalizace si vyžádala 30 milionů korun. Na náměstí vznikly také nové chodníky, vysadila se zeleň a instalovaly se zde nové lavičky. Další část náměstí si na obnovu počká.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: V Brně a na jihu Moravy máme dneska další slunečný den. Naměříme až 24 stupňů Celsia. Podobné teploty nás čekají také zítra.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
2: Posloucháte Hit Radio v jednu hodinu odpoledne, takhle chviličku po obědě. Navážu na Luci a na zprávy ještě o fotbalové reprezentaci do 21 let. Včera se totiž stal na tom zápase mezinárodní trapas. Jo? V Hradci na zápase fotbalový repre do 21 let. Tak hráli jsme proti Bulharsku, ale při hymně měli Bulhaři na LED obrazovkách maďarskou vlajku. No ano, stejný barvy, jenom jinak poskládaný pruhy. Nedá se nic dělat, to se stane. Mi to trošku připomíná Babiše, ten si tenkrát vzal kravatu s ruskou trikolorou místo české trikolory. taky trošku trapas, no. Akorát teda Bulhaři se nám prý chtí za to pomstít. Jak? To ještě neřekli, ale chtějí. Na rozdíl teda tenkrát od Ruska, to naopak Babišovi tleskalo. Tak marně se říká, kdo nic nedělá, nic neskazí. Teď Los Frequencies.

Tereza Mašková a Marek Lambora. Náš příběh na Hit Radio. 13 hodin 12 minut. Řekněte mi, kde bydlíte a já vám řeknu, jak se vám tam žije. Jo? Napište na 777-937-777, jestli máte chvilku, teďko hned zprávu, město, ve kterém bydlíte. Já tady mám před sebou žebříček nejlépe hodnocených měst na žití v Česku. A pozor, na prvním místě rozhodně není Praha, Brno ani Plzeň. Jo? Koukám, že třeba moje rodná Plzeň, tak ta se propadla velmi hluboko. Není ani v top 50. Je až na 59. místě, což je teda pro mě strašný, ale na druhou stranu trošku to možná začíná odpovídat i realitě. Já jako mám to tam rád, hodně, ale občas, když jdu centrem města, tak je vidět, že bydlení je podstatně dražší než drogy. No a tak jak je to s vaším městem? Tak tady mi teď lítají zprávy na WhatsApp Rádia 777-937-777. Ptáte se například na Trutnov. Tak, Trutnov 44. Jihlava 46. Jo? Prostějov, 72, tak to my jsme v posledním pohodě. Co třeba tady, Kuřim, to zdravím do Kuřimy. Já měl babičku v Tišnově, tak tam já jsem jezdil každý léto. Kuřim 54. místo, dobrý. A tam ještě ta diskotéka, tenkrát, na kterou my jsme chodili. Jsem zvědavý, jestli se někdo objeví taky z té první desítky, jo. V první desítce je mimochodem třeba Zlín, je tam Olomouc, no a teď je to je hezký, Žamberk. Tak pozor, Žamberk na třetím místě. Co všechno se hodnotí? Hodnotí se toho opravdu hodně, hodnotí se celkové, jak to říct asi, celková harmonie toho, jak se vám tam jako žije. Jo, investice do dopravy, školek, bezpečnosti, je tam toho opravdu strašně moc. Jo. A abych to teda nepředbíhal, tak na druhém místě Luhačovice a vítěz je Turnov. Napadlo by vás to? Turnov je nejlepším místem na žití v Česku. No gratuluju. Tohle by mě nenapadlo. Gratuluju. Turnov je to taky znám velmi dobře. A jako chápu, jestli ta skutečná kvalita života se i měří počtem minut, které nestrávíte v zácpě, tak absolutně chápu, že Turnov na tom prvním místě je. Gratulace.

0: Faith No More, I'm Easy, něco, co se hodí vyloženě na dnešní podzimní pracovní dobu a nebo taky na pondělí. I'm Easy. Před malou chviličkou tak jsem mluvil o nejlepších městech na žití v Česku, podle žebříčku. A přišla mi krásná zpráva, když jsme vyhlásili, že to je Turnov, nebo vyhlásili ne my, ale odborná porota, tak přišla mi zpráva od Pěti a píše: ahoj, já jsem z Turnova a mám to tady moc ráda. Je hezké, že jako malé město jsme porazili všechna velká města. Ale prosím, nestěhujte se nám sem teď všichni. Nechala bych to tak, jak to je. Děkuju, Péťa. Krásný. Je teda pravda, že tohle malé 15-tisícové městečko na Liberecku, tak to by asi jako koukalo, kdyby se to tam všechno nahrnulo. Ale je to super, jako máme co závidět. A je pravda, že když jsem řekl vlastně první místo, tak bych taky měl říct to poslední místo. Bylo hodnoceno celkem 206 měst a na úplně posledním, nebo já to dám tři předposlední, jo, 204 Podbořany, mimochodem Havířov 203, jo, 204 Podbořany, 205 Bílina a 206 Horšovský Týn na západě Čech. Horšovský Týn v Horšáku. V Horšáku se žije úplně nejhůř. Proč? Jestli jste z Horšovského Týna, napište mi, co vás na tom městě tak strašně jak to mám říct slušně, co vám vadí? Co vám vadí? Rehab, Hozier, za chviličku tady na Hit Rádiu, nějaký hity pro pohodovější odpoledne. Mějte se mnou.
1: To je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firma na zážitky
3: CZ.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

na Hit Radio s hitem In My Head. Je 13 hodin 35 minut, posloucháte Hit Radio, s váma Jirka Pelnář, přeju pohodové čtvrteční odpoledne z hitů, které pro vás mám na dnešní den, aby vám to v práci o něco lépe utíkalo, tak je tady třeba Lady Gaga, dáme si teď taky duet Maria Čírová a opět Aradeček. A opět Aradeček, hezká zkušenost teď momentálně pro mě, protože Tomáš Polák, frontman skupiny Opět Aradeček, tak nám zpíval na fotbalovém zápase proti Anglii naší hymnu, českou, státní. Hezké to bylo. Dobré. Předtím proti Chorvatsku, tak to byl Daniel Žižka, který nás teď reprezentoval na Eurovizi. Ten má teda taky sameťák, jo. To musím říct, jakože sametový hlas. Nádhera. Boží. No a v rámci Ligy národů budeme hrát 12. listopadu ještě proti Španělsku doma, aktuálním mistrům světa. A já si říkám, kdo bude zpívat naší hymnu tentokrát? Vojtadek už byl, Matěj Rupert taky, tak... Kdo by to mohl být? Napadá vás někdo? Máte někoho teď jako hned na první dobrou, koho byste chtěli slyšet?

slyšet zpívat živě státní hymnu na fotbalovém zápase? Já rychle popřemýšlím. Já vím, je, to by mě bavilo. To by mě bavilo moc. Eva Farna. Evičko, jestli nás teď posloucháš, anebo nás poslouchá někdo, kdo tě zná, má na tebe telefonní číslo, napište. Evi 12.11. pojď s námi na zápas proti Španělsku zpívat státní hymnu. Jo, to by bylo krásný. A my si dáme právě teď, když už jsme se o nich bavili, opět a Radeček. Vloupám se na Hit Rádiu. Tak hezký odpoledne.

rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitádiem. Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga na Hitrádiu ve 2:45. Za chviličku ještě například Jay-Z, Alicia Keys. Další krásný hit. Stihneme taky ještě Pink. No a ve dvě. Jsem musel podívat, kolik je hodin. A ve 2 hodiny nejnovější zprávy na Hitrádiu. A máme pro vás aktuální informace ohledně červencové autonehody poslance Filipa Turka. Je tady docela zásadní zlom, protože se podle policie prý nestal trestný čin. Máme pro vás podrobnosti, uslyšíte ve zprávách. Do té doby jenom hity.
1: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penaltě.
5: Už nespane, když páříme s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
7: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
8: Pro největší běžecký závod na Moravě hledáme dobrovolníky. Přijď nám pomoct právě ty. V sobotu 10. října na Milt Vokolo Prýglu potřebujeme 200 dobrovolníků. Registruj se na www.vokoloprýglu.cz. Na závod tě zve generální partner Milt. Hlavní partneři Teplárny Brno, Autopokorný, Merel, Skupina ČES a běžecké prodejny Triexpert. Letos pomůžeš, příští rok poběžíš. Milt Vokolo Prýglu.

0: is the answer.
1: Nový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: zemi.
1: Je 13 hodin 58 minut, posloucháte Hit Radio, před námi zprávy, také aktuální doprava.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v ulici Bašty počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
8: Pip, pip.
9: Plný podnik, kvalitní personál, jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, Abzak Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.
10: Dobrovolníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků. Vokoloprýglu.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. U superdávky se ode dneška mění některá pravidla. Ovlivnit mohou nárok na podporu nebo částku, kterou některé domácnosti dostávají. Které změny vstupují v platnost, popisuje mluvčí úřadu práce Jarka Baleková.
14: Tou první je, že se rozšiřuje okruh samoživitelů jako zranitelných osob. Druhá změna se týká úprav normativů nákladů na bydlení, a to podle jednotlivých okresů, kde budou lépe odpovídat reálným cenám bydlení. Třetí významnou změnou je zvýšení životního minima jednotlivce ze 4860 korun na 5500 korun měsíčně.
13: Lidé, kteří už superdávku pobírají, musí během října doložit své příjmy a náklady na bydlení za červenec, srpen a září. Při červencové autonehodě poslance Filipa Turka a řidiče nemocničního vozu z centra Prahy se nestal trestný čin. Výsledek prověřování sdělila policejní mluvčí, podle které policie věc postoupila k projednání možného přestupku, a to obou účastníků kolize. Tenista Jirka Lehečka zvládl úspěšně vstup do turnaje v Tokiu, i když byl jeho zápas prvního kola s Belgičanem Berksem rozdělen do dvou dnů. Český Davis Cupový reprezentant vyhrál 2-1 na sety a jeho příštím soupeřem bude Francouz Imbert. Teď ještě pohled k nám.
2: Parkovací dům pro víc než 650 aut vznikne nedaleko univerzitního kampusu v Brně. Náklady na stavbu mezi Bíteštskou a Akademickou ulicí v brněnském Novém Lískovci se vyšplhají na skoro 373 milionů korun. Brněnští radní schválili zahájení

0: Soutěže na zhotovitele stavby. Stavět se začne za rok.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Slunečný den si užíváme v Brně a na jihu Moravy. Teploměr ukáže dnes i zítra kolem 24 stupňů.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
2: Čtvrteční odpoledne pokračuje dál, máme 2 hodiny a tak je na čase opět vytáhnout další téma, které je na tenkém ledě. Ano, je čtvrtek, dáme si nepopulární názor na Hit Radio a znovu budu chtít vědět, co vy si o to myslíte a na kterou stranu se přikloníte. Dáme One Direction a pak jdeme na to. Hezký odpoledne.

0: Story of my life, tedy příběh mého života. No, jeden takovej si dáme.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Není to teda přímo z mého života, ale možná právě přímo z vašeho. Mám tady nepopulární názor pro tento týden. A já myslím, že, jak říkám, je to tenký let a že se tam asi doma i poznáte.
1: Nepopulární názor pro tento týden je...
0: Protože nám začala topná sezóna, tak mám aktuální nepopulární názor a to, že doma opravdu nepotřebujete 23 stupňů Celsia. Že 18 stupňů

0: úplně stačí. Všechno nad to už je prostě domácí wellness. Jestli je vám zima, tak si vemte mikinu, ponožky a hotovo. Takže nepopulární názor je, zbytečné horko je k ničemu, 18 stupňů doma naprosto v pohodě stačí. Tak a co vy na to? Jak je to u vás doma? Hádáte se doma u termostatu, otáčíte topení, nebo naopak si říkáte, přesně těch 18 je vlastně jako naprosto v pohodě, 18 stupňů je super na spaní, 18 stupňů stačí, doma ušetříte spoustu peněz za energie a dáte ty prachy do něčeho jiného, jo, třeba koupíte ten jiný svetr a tak podobně, a nebo prostě říkáte, že 18 stupňů, že to už není obývák, ale je to sklad brambor, že nechcete doma sedět zabalený v dece a při sledování Netflixu vidět svůj vlastní dech. Jak je to u vás? Co si myslíte? Co je správně? Jaký na to máte názor? Dejte vědět. 777-937-777. Dáme dva hity a pak si dáme vaše názory. Na Hit Rádiu.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: George Ezra na Hit Rádiu ve čtvrt na tři.
1: Nepopulární názor.
2: Nesmysl a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Dneska v nepopulárním názoru nahlas říkám to, co si myslí většina chlapů doma, ale bojí se to říct. A to není, že mají pravdu, ale že 18 stupňů doma úplně bohatě stačí. Že se nemusí jako přitápět, když teď začíná topná sezóna až na 25. Co si o to myslíte vy? 777-937-777 je číslo, kam posíláte vaše názory. A je to opravdu válka taková maličko tady, jo? Tak třeba tohle hezká zpráva. Asi mě všichni, co poslouchají, zabijou, ale v zimě mám nejradši těch 24 až 27 stupňů. To je značka Ideál. Kdybychom měli v baráku zimu, tak se mi snad ani nechce domů. Zdraví Petra. 24, 27, dobrá sluníčka. Čau. 18 na spaní je ideál, v obýváku máme nastaveno 20, ale myslím, že by klidně stačilo i 19. Moje paní pořád chodí a zvyšuje to klidně i na 24. Účty ale platím já a pak se nestačím divit. Zdraví Tomáš, díky za zprávu. Ahoj Jiří, máš recht, já mám studený odchov, jakože výchovu. 18 se dá jakž takž, 20 je akorát, víc už je zbytečný luxus. David z Brna. Ahoj, 18 stupňů může být v obýváku, pokud mám nejméně půl litru svařenýho vína. Zdravím všechny, Hanka. A tak výborně. Si vždycky umíme poradit, že jo? Hezky. Teplo je moc velký luxus, který si nemůžeme dovolit. Ale ne, k televizi večer 21, asi ideálka. Nějakou deku přes nohy a pohoda. Co se ložnice týká, tak tam topení na minimum. A na noc otevřená ventilka. Přece to nebudeme doma vytápět na 25, když před pár lety jsme si pletli svetry, jak pravila tady jedna naše poletička. Teď už by nám byli k prdu, ano. 18 stupňů jsem snad tučňák, nebo co? To je nejlepší dotaz, co jsem slyšel, super. Ahoj, venku mrzne, takže topení na 18 stupňů rozhodně nestačí, to musí být alespoň na 20. Naopak, večer ale na spaní 18 dobrý. Jiří, 18 stupňů, to je přesný ideál na noc, na temperování domu, když nikdo není doma. Ale podle mě naprostý komfort a standard 21 stupňů, když je rodina v domě a netouží potom být v trenýrkách nebo naopak v mikinách. Jinak prima odpoledne, zdraví Honza. No krásný, tak jak je to u vás? Je to nepopulární názor, když říkám, že 18 stupňů bohatě stačí? A nebo na to máte jiný názor? Dejte vědět, ještě dáme dva hity a vy se můžete svobodně projevit tady na Hit Rádiu a říct si opravdu, co si o tom myslíte. O tom je nepopulární názor Hit Rádia. 777-937-777.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: Eva Farna a Mirai, vzpomeneš si na Hit Rádiu.
1: Nepopulární názor.
2: Nesmysl a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Jdeme do finále čtvrtečního nepopulárního názoru, kdy nahlas říkám, že 18 stupňů doma, teplota úplně naprosto v pohodě stačí, všechno ostatní je luxus a člověku, když je zima, tak se prostě má oblíct. Co vy si o tom myslíte? Abych to takhle jako shrnul dohromady, když tady koukám na WhatsApp rádia s číslem 777937777, tak je to prostě jasný, no. To ano, ne, je rozdělený na muže a na ženy. Asi takhle. Máme každý úplně jiné vnímání teplot a třeba tady jako to hezky shrnuje zpráva od Lukáše. Na termostatu mám nastaveno 20, termostat ještě letos nesepnul a manželka pořád chodí a nahlas říká svou myšlenku, nezatopí a nezatopí. Ale když mi je teplo, tak přece nebudu topit, ne. Ona si může stále něco obléct, ale já už kolikrát nemám co si svlíknout. Zdraví Lukáš. No a pak je tady šalamounské vyřešení celého problému od Lucky, která píše, ano, doma má být teplo, prostě, to je jasný, ale když není, no tak jdu upéct buchtu a hned je od trouby mnohem lépe. Jasně, že teď, když je venku, je ještě fajn, ale večer už teda nic moc. Tak takhle teda asi, no, abyste předešli různým hádkám. No hele, co si budeme nalhávat, no, prostě tady to asi nevyřešíme, tady to nevyřešíme, ale nemáte zač, pokud jsem to za vás řekl nahlas. Další nepopulární názor zase za týden a pojďme to uzavřít tak, že prostě každý z nás máme trošku jiné vnímání teplot, jo? To vlastně ostatně víme i při společné sprše. Jo. Zatímco moje paní říká, že je to pořád studená voda, tak já bych musel být asi v azbestu, protože já hořím. Ale to je zase na trošku jiné téma. Díky za to, že jste psali, za týden znovu.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.
3: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.

0: Vysílej s námi WhatsApp Hitrádia City Brno 720 890 848.
1: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
0: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když jste zase v práci a ve škole s celou bandou a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hitrádio, zlepši si náladu.

Miles Smith, Stargazing, tedy pozorování hvězd. No, co hvězdy? Já mám takový pocit, že místo hvězdiček vidíme spíše všechny svatý, když tankujeme na benzínce. Taky máte poslední dobou ten pocit, že jezdíte do práce, abyste vydělali peníze, které potom utratíte za benzín, abyste mohli jezdit do práce? Začarovaný kruh, ale dobrá zpráva je samozřejmě ta, že už tady máme zastropování cen od naší vlády, takže ušetříme asi korunu teďko za litr nebo něco takového, tak to je super, ale koruna ke korunce, že jo, víte, jak se to říká, takže vlastně jako dobrý. Ale můžeme si stoprocentně stěžovat na všechno. Na druhou stranu, když se podíváte ven, venku svítí sluníčko, máme babí léto, je krásně, u toho posloucháte Hit Radio a my vám hrajeme hity pro zlepšení nálady, takže co může být lepší? A pokud máte rádi hity, které jsou už, jak já říkám, trošičku zaprášené, tak i dneska mezi 18. a 21. hodinou doporučuju poslouchejte Hit Radio, náš speciální pořad Hit Radio Classic, kde uslyšíte nádherné věci, které také velmi často můžete slyšet v srdcovkách na Hit Radio, které budou i zítra ve 12 hodin. No a abych o tom jenom tak nemluvil, tak pojďme si dát jednu takovou malou ochutnávku z dnešního večera. Mr. Big na Hit Radio, to vám zvedne náladu.

0: Huntrix na Hit Rádiu ve 14 hodin 42 minut. Oscarový hit z animovaného seriálu, který možná i dneska odpoledne, až děti přijdou domů ze školy nebo ze školky, ještě uvidíte opět znovu, jako každý jiný den. No jo, ale i my jako děti tak jsme měli spoustu taky jako zábavy a taky jsme koukali na různý seriály animovaný, pokud jste vyrůstali v 90. na Supermaxu, no tak ježkovi oči, takovejch tam bylo. Sváně, pamatujete si třeba na Darju, jo, nebo co je Andy a tak podobně? Pokud ano, tak i třeba na tyhle seriály spolu zavzpomínáme zítra, protože zítra ve 12 hodin nás čekají opět srdcovky a to je chvíle, kdy se vracíme v čase a vracíme se právě do 90. let a sem tam naťukneme a nakoukneme do 80. i 70. Já jsem Jirka Telnář, budu se na vás těšit zase zítra na Hit Rádiu přesně ve 12. Vy si užívejte dál dnešní den a to i s naší odpolední show, která tady bude od 15 hodin. No a jaký jsou?
1: Jeden veselý,
0: možná takový a možná ne. Každopádně tohle je další hit, který si dáme ještě do 15. hodiny. Tak buďte zítra rádiem. Smějte se.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
5: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín Protein 100 gramů za 42,90 a Chibo Espresso nebo Café Crema 1 kg jen za 369,90. Bila, to dobré začíná u nás. Let's go!

0: Bankář!
1: Hej, brácho, nadechni se. Vždyť to všechno mají na jednom e-shopu.
0: Fakt? I věci do školy?
2: Jasně. AZPapír.cz. Od psacích potřeb až po úklid.
3: AZPapír.cz. Ráj pro každého šíleného papírníka. AZPapír.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
2: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se. Legni na kolena, naposled něco si...

0: 15. hodinou vás od mikrofonu Hit Rádia City Brno zdraví po vynucené přestávce David Máčela a také znovu spokojená z toho, že se jí vrátil její oblíbený kolega Peťa Březinová.
1: Ano, přesně tak, protože mě to musím se přiznat, že mě tady samotné bylo smutno. Takový to jako, že se zasměješ a když se podíváš vedle sebe, tak se nikdo nesměje. Druhej.
0: No já se moc smát nemůžu a proč, to vám řeknu hned po 15. hodině. Vy doufám, jste taky spokojení a budete ještě spokojenější, protože prosím pěkně, ve zprávách pro vás máme informaci, která potěší všechny z vás, co už jako jste naštvaní, kolik musíte platit za benzín nebo naftu. Tak máme pro vás dobrou zprávu, protože u nafty spadne cena o 14 haléřů a u benzínu ještě o víc, o 22 haléřů.
1: Ježiš, tak to mění úplně hru, jedu na výlet.
0: To se bude jezdit. No. No, jak jezdíte teď, tak to zjistíme, protože mám pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Kaštanové ulici v Brně na křižovatce s Petlákovou srážka dvou osobáků, na Brněnsku před Útěchovem směrem od Vranova bouračka osobního auta skončilo mimo silnici, počítat musíme s omezením provozu, protože to auto se bude vyprošťovat. D2 hlásí na druhém kilometru směrem od Bratislavy na Brno srážku osobního auta s nákladním a ještě nehoda na 194. kilometru u Brna na D1 ve směru na Ostravu od Prahy došlo k nehodě osobního auta s kamionem. Tady se nám bohužel tvoří kolona od 179. kilometru. Tak šťastnou cestu, pevné nervy, jestli někde trčíte. No a pokud byste chtěli dopravu tvořit s náma, klidně můžete 720 890 848. Přidejte si nás na WhatsAppu.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Máš u sebe korunu?
4: Na co?
3: Na novou vanu ze Senesy.
4: Odkud?
3: Z koupelnového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
4: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
5: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026 od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
8: Jsou tady krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Schodek státního rozpočtu na konci září vzrostl na 194,5 miliardy korun. Ze srpnových 186,1 miliardy. Dnes o tom informovalo ministerstvo financí. Deficit na konci třetího čtvrtletí je čtvrtý nejhlubší od vzniku Česka. Loni ve stejném období hospodařil stát se schodkem 153,9 miliardy korun. Maximální prodejní ceny pohonných hmot v pátek klesnou. U nafty spadnou o 14 haléřů na 48,58 koruny za litr. Cena benzínu se pak sníží o 22 haléřů na 45 koruny a 92 korun za litr. Stanovilo to ministerstvo financí. Vláda ceny pohonných hmot reguluje ode dneška. Opatření má zatím platit do konce října.

0: Rakouskem Tyrolsku se vážně zranil 34-letý Čech. Ten při fotografování přírody uklouzl a zřítil se asi 30 metrů do kamenitého koryta potoka. Utrpěl těžká zranění stehna a kyčle. Záchranáři ho vrtulníkem přepravili do nemocnice. No a státy Evropské unie dnes finálně schválily přísnější pravidla pro návraty migrantů. A to pro ty, kteří v Evropské unii pobývají nelegálně. Mimo jiné zřizovat návratová centra ve třetích zemích a má urychlit a zefektivnit návraty neúspěšných žadatelů o azyl. Pravidla doplňují migrační a azylový pakt. Informovala o tom Rada Evropské unie, která zastropuje členské státy.
1: 23 stupňů. To je tak hezky, na to se tak hezky kouká, jako nejenom do toho mobilu nebo na to počasí, ale hlavně se hezky kouká ven, protože tam je sluníčko, to bude až do západu a to jako, no vlastně do západu.
2: Až do konce roku.
1: Až do konce roku.
2: Doufám.
1: To by bylo ideální, jo? Jenomže zítra v pátek má být zataženo. Jenomže nám to víkend nepokazí, protože v sobotu má být úplně jasno a 23 stupňů. Takže nám to jako vydrží jako strašně dlouho.
2: Nádhera. Hit Radio City Brno. No a nádhera je taky to, že vaše odpolední show je znovu kompletní po vynucené pauze. Já jsem od vás zuby chudší, co ty?
1: Ale jako, že by mě dva narostly, jo?
2: No, nemáš tam dva zuby nový.
1: Nemám, ale trošku se mi tam tlačí, to je pravda. No počkej, a co ty? Ty se můžeš ne, se smát,
2: já
1: nemůžeš?
2: Já se nemůžu smát, hrozně to bolí, no tak snad to nějak dáme. Máme muziku, tu máme. David Máčela.
1: Peťa Březinová.
2: To jsme my dva. A máme pro vás samozřejmě taky spoustu světla. Spoustu ano. Světla do vašich domovů.
1: Typuju si, že to bude v centru Brna.
2: Jo. A taky muzika. Tohle jsou Coldplay.

0: Brno bude svítit, Brno se rozzáří. Tohle je odpolední show, Hit Radio City Brno. Ne, že bychom tady neměli dost osvětlení v Brně, to jo, lampy tady dost.
1: No, na někoho to svítí až moc někdy.
0: Ale tohle bude speciální světelná show, tedy audiovizuální show.
1: No a my jsme díky tomu zavolali někomu, kdo zatím stojí. A je to Honza Machát ze studia Visualove. A hlavně stojí
0: Visualové.
1: Visualove.
0: No, my říkáme Visualové.
1: Visualové. Vy říkáte Visualové, tak dobře. Tak Visualové, jo. Tak on stojí za tímhle božím festivalem. A on byl, že jo, dřív jenom na Žluťáku, teda ve Vodojemech.
0: Kdo ten Honza?
1: Ne, ten Hafoste festival prototyp. Já už jsem z toho...
0: Festival Prototyp, ano, o něm se teď budeme bavit. No nic, dáme slovo Honzovi Machátovi. Co bys vypíchl, na co bys nás pozval?
2: Je toho strašně moc, jo. Vlastně před 14 dnama jsme měli instalaci audiovizuální takovou show ve kostele svatého Jakuba, která je jako ohromná, takže tam určitě lidi zvu a samozřejmě jsou to ty velký videomappingy Hotel Grandeza od španělského studia The Silence. Ty mám jako strašně rád a jedni z nejlepších na světě, bych řekl, a co se týče jako animací videomappingových a potom na Dominikánském náměstí na Novou radnici.
1: No a Honza říkal něco o videomappingu, ale mě zajímá, kde přesně to bude, anebo spíše, kdy to bude pro nás dostupné, jestli jako tam půjdu v 7 večer nebo v 8 večer, je to jedno, anebo to bude v nějakou konkrétní hodinu.
2: Je to vlastně každý den od dneška od 1. října do 3. a každý večer od 19 hodin do půlnoci. Lidi jako kdykoliv přijdou, tak vlastně se to opakuje, ty instalace, ty projekce a zažijou to úplně stejně jakoukoliv dobu.
0: Prototypu prostě neutečete, instalace je na každém kroku, což vám může potvrdit vlastně i Peťa.
1: No, tak to vám rozhodně potvrdím, já se tak hezky venčím ráno v parku na kolišti a začnu jako brejlit a ostřit na něco tam vyloženě na travnaté ploše. Říkám si jako, co to je, jo. Tak jsem zjistila, že to je jedna z instalací festivalu Prototyp, ale vůbec jako nevím, k čemu je tak, jestli to bude pro takové ty, Honzo, takové ty jako blondýny i ostatní v Brně, jestli to pochopíme.
2: A jsou to takové svítící koule, které vlastně interagují na to, když na ně člověk stoupne, tak na vyšlou takový světelný paprsek, který se vlastně putuje až na druhou stranu, kde stojí další člověk a můžou si takhle pinkat světlo naproti sobě.
0: Vidíš to? Můžeš se i s někým seznámit, můžete si pinkat světlo. Já myslím, že nic romantičtějšího v Brně dneska večer prostě nezažijete. Prototyp startuje právě dnes. A tohle jsou Linkin Park.

0: Richard Krajčo, Krištof a taky Tomáš Klus. Na Hit Rádiu si ty Brno, písnička Cesta. No, nevím, kam by nás ti to dva vzali. Na nějakou trasu.
1: Třeba někam na drink.
0: Někam na drink?
1: No, tady v Brně, tady to nejlepší.
0: No, já si myslím, že tady máme dost skvělých barů. No a ty bary se dají hezky spojit i s prototypem, což je audiovizuální festival, za kterým stojí samozřejmě studio Vizuálové. My jsme moc rádi, že něco takového tady je, protože tím je Brno opět světovější, protože já mám pocit, že když jdu někam do zahraničí, tak tam se přesně něco takového děje. Tam se dělají ty videomappingy a ty promítačky a různě to bliká na těch barácích a tak, a je to moc hezké.
1: Ale a co na to, Honzo? Zamachat. Chtějí lidi pořád jako teda ten drink, nebo chtějí radši audiovizuální instalace?
2: No, drink máme taky ve spolupráci s barem, který neexistuje a dokonce i svítí.
0: No tak, pokud byste chtěli opravdu velmi jedinečný drink a nechtěli byste třeba ani jít na ten prototyp, tak stačí zavítat do nějakého brněnského baru a užít si ten festival trošku jinak.
1: Ale já myslím, že pokud rádi chodíte do centra Brna, tak tomu úplně neujdete. Hlavně 13 instalací z 20, tak je úplně zdarma, takže nic nemusíte platit.
0: Tak
1: a vidím, je to Janáčkovo divadlo, samozřejmě náměstí Svobody, Zelený trh, je to Schillingrad neboli Dominikánské náměstí, potom tady vidím Moravák, no jako takhle, když půjdete hezkou procházkou, i na Špilasu to je, tak vlastně objevíte úplně všechno, co festival Prototyp nabízí.
0: Prototyp. A my máme tip na další muziku. David Guetta, Kelly Rowland, Rose, Bruno Mars, to nás čeká v nejbližších minutách.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
4: Když mobily?
5: Tak Mironet!
4: Klikni dvakrát!
6: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
7: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
8: A právě tady vzniká Brno 1.
7: Nová čtvrť od renomovaného developera PSN.
8: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
7: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
8: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
7: Více na www.brno1.cz.
8: Bydlení na plný plyn.
9: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno, pohodová odpolední show, 1. října. A já teda nechci jako nějak vám všem kazit podzimní super čupr náladu, protože tenhle slunečný podzim se nám jako líbí, ale za 3 měsíce, jo, za 3 měsíce budeme slavit nový rok.
1: Jejda manky, jejda manko.
0: Takže co s tím uděláme?
1: No tak uděláme s tím to, že si uděláme plán, jo. Já sice moc neplánuju, jenomže pak nechcete přece plakat nad rozlitým mlíkem nebo rozlitým ohňostrojem, když jako 31. je na talíři a vy nevíte, co budete dělat.
0: No já vím, co budu dělat, protože v naší partě jsou všichni těhotní, nebo mají malé mimina, takže my budeme hlídat. Tak s mojí holkou sami a asi si uděláme Silvestra poprvé sami, no.
1: Jakože se budeš koukat na nějakou silvestrovskou estrádu.
0: Jo, a v deset půjdu spát.
1: Ježiši, no to ne.
0: No co budete dělat vy? Máte nějaké tipy, Peti?
1: Já mám rozhodně tip, jo. Vzhledem k tomu, že teďka zdražují ceny letenek, prostě díky tomu našemu tady benzínu naftě, která jde pořád nahoru, i když se teda zlevnila o 20 haléřů, jo. Takže úplně za kopečky bych neletěla, tam, kde si odhodíte péřovku, ale co bych udělala, tak možná k sousedům do Vídně. Já jsem tam jednou byla na Silvestra. To bylo takový jako random nápad, ráno jsme řekli, jo, juhu, pojedeme do Vídně. A tam na každém rohu je DJ, tam je nějaká muzika, tam je tohle, tam jsou fajn lidi, tam je ohňostroj. Co je blbý, tam zas není parkovací místo. Je horší.
0: Takže vlakem?
1: Nebo no, vlakem. No,
0: ideálka, proč bys tam jela autem?
1: To je pravda.
0: Když tam máme spoje z Brna. Víš, co je na tom všem ale nejlepší? Na tom novém roku, jako letos, nebo letos, no, ono to bude vlastně už příští rok. Prostě tentokrát na tom novém roku je nejlepší to, že nám to vychází na pátek.
1: Jakože 1. 2027 je v pátek.
0: No pokud jsem se díval dobře, já to ještě teda zkontroluji tady v kalendáři.
1: No to by ovšem znamenalo.
0: No to by znamenalo, no 1. 1. je v pátek.
1: To by znamenalo, že můžete jít úplně do plných.
0: A budete mít i čas na to se z toho dostat, než hlavně budete zase zpátky do pracovního procesu.
1: Ty máš přece blbou kocovinu, ne?
0: No právě, mě bude blbě možná ještě v pondělí.

Na Hit Rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

0: Taky je mám rád. Činasky na Hitrádiu City Brno, kapela, kterou bych mohl poslouchat do Aleluja. Taky když jdete na nějaký koncert vaší oblíbené kapely, tak si občas řeknete, tyjo, ať tohle nikdy neskončí. Já to tak mám právě s Činasky.
1: No jo, ale pak když jdeš na koncert, u kterého si přeješ, aby skončil, tak to je zase jiná písnička.
0: Je za trest, no. No, máme jeden takový, jak to říct, nekonečný koncert. Koncert tisíciletí. A odehrává se v Německu, v jednom kostele místním. Tam ti hraje normálně elektrický měch, nějakou skladbu. Mm-hmm. A bude jí hrát až, prosím pěkně, do roku 2640.
1: A co tam hraje za hudbu?
0: No je to nějaká vážná muzika. John Cage, jestli to čtu správně. Tak nějaká prostě z vážné muziky, z vážného žánru. Každopádně...
1: Počkej, já bych to pochopila. No. Ta hudba jede furt dokola, a nebo to je tak, že je tam jenom jeden tón, třeba dva roky.
0: Tak jak ty říkáš, jo, pořád vlastně žene ten elektrický měch vzduch a slyšíš vlastně souvislý, hluboký, až trochu jako hypnotický varhaní zvuk. Mm-hmm. Zkus předvést. No a pak přijde
1: jako
0: změna. Pak přijde změna, ta nejbližší se uskuteční v říjnu příští rok, takže udělej nějaký tón. Změna? No a takhle to zase pojede třeba další dva roky. Ježiši. Až do toho roku 2640.
1: Ježiš, to je a přitom taková blbost úplná, jo? Ale vy nevíte, co je nejlepší? Jestli si říkáte, škoda, že jsem tam nebyl u toho začátku v tom roce 2001. No to si neříkejte, protože prvních 17 měsíců vůbec nebylo nic slyšet, protože skladba začínala dlouhou pauzou.
2: Leva 20%.
3: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám, Baru, povedlo. Jako z katalogu.
2: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
9: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
10: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
9: Jupi!
10: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
9: Rozložte nové možnosti.
10: Když mobily, tak Mironet.
9: Klikni dvakrát.
11: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
12: Hit Radio City Brno.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: krásná píseň zakončuje první hodinu 1. říjnového odpoledního vysílání Hit Rádia City Brno.
1: No jo, my už máme 1. 10.

0: osobák s kamionem v sobě, zdržení v přerušovaných kolonách už od 179. kilometru. D2 stále hlásí na 2. kilometru směrem od Bratislavy na Brno srážku osobáku s nákladním. Před Útěchovem směrem od Vranova bouračka osobního auta skončilo mimo silnici, to jsme na Brněnsku, a ještě Kaštanová ulice v Brně na křižovatce s Petlákovou, srážka 2 osobních aut. Dobře dojďte, dávejte na sebe pozor, nespěchejte, no a pokud byste nás chtěli doplnit, opět připomenu i naši WhatsAppovou linku 720 890 848, je tady pro vás.
1: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
2: Pip, pip. V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
3: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: On air,
3: online
6: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
7: Jsou tady další krátké zprávy v 16 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Letošní září bylo podle meteorologů stejně jako předchozí měsíce teplotně nadnormální. Od roku 1961 se zařadilo na 13. a 14. místo, a to mezi nejteplejšími zářími. Srážek ale bylo méně, spadlo 73% obvyklého množství, což se ještě vejde do normálu. Noc vědy letos přilákala téměř 105 000 návštěvníků, to je o 17 000 méně než loni. Vzrostl ale počet zapojených institucí a měst. Program se konal na 326 místech a nabídl přes 2660 akcí. Cílem akce, která se uskutečnila v pátek, je každoročně lidem přibližovat vědu zábavným způsobem. Žena odsouzená k trestu smrti v Americe přežila dvě smrtící injekce. Christie Pajkové, odsouzené za vraždu spáchanou v roce 1995, byly při popravě v Tennessee podány dvě dávky pentobariptalu. Přesto zůstala naživu a skončila v nemocnici. Guvernér státu nařídil vyšetřování případu a další popravy dočasně pozastavil. A závěrem sport, vedoucí Třinec bude v pátečním 7. extraligovém kole proti hokejistům Litvínova usilovat o prodloužení série neporazitelnosti. Ta trvá od jeho vstupu do sezóny. V Pardubicích na sebe narazí tabulkoví sousedé. Druhé Dynamo, třetí Plzní. Kladno se pak pokusí zastavit sérii porážek proti Hradci Králové. Tak držíme palce.
0: Nejenom v aplikaci DPMB Info, na sociálních sítích X a Facebooku a na webových stránkách dpmb.cz, ale také přímo v našem vysílání se dozvíte o tom, jak nám jezdí po Brně městská hromadná doprava. Ty informace má pro nás dispečer dopravního podniku města Brna, Roman. Romane, zdravíme tě, ahoj, tak jak to jede, máme nějaké zpoždění?
8: Ahoj, zdravím tebe i všechny posluchače Hitrádia. Aktuálně máme zpoždění jenom v rozmezí 10 až 15 minut na autobusových linkách 44, E50 a 84. Zbytek tramvají i trolejbusů nám jezdí veskrze v čase se zpožděním do 5 minut.
9: No co byste chtěli slyšet, že venku hezky? No samozřejmě, že je hezky. Máme tam 23 stupňů v Brně a okolí. Zítra bude teda zataženo, ale na stupních nám to neubere, protože má být stále 23 stupňů, ale zataženo teda celý den. No ale v sobotu si to vynahradíme. Má být úplně jasno a 23 na teploměru.
6: Hit Radio City Brno.
0: Startujeme další společnou hodinu odpolední show s Davidem a Peťou tady na Hit Radio City Brno. Co nejhoršího jste našli na hotelu ve svém pokoji?
9: Hele, já švába, ale to bylo na hotelu v Thajsku.
0: Thajsku? No, tak s Thajskem bude tak trošku souviset i naše následující téma. Bude to hrůzostrašný příběh z jednoho brněnského hotelu.

0: Vaše Hit Radio City Brno, čtvrteční odpolední show s Davidem a Peťou. Dovolené skončily, tedy ty letní, ale i na podzim a v zimě se dá někam letět a ubytovat se v nějakém Eño Nuño hotelu. Co kontrolujete jako první, když vejdete do hotelu, do vašeho pokoje hotelového, co kontrolujete, na co se díváte?
1: Ale já se možná kontroluju, nebo dívám na množství polštářů, potom na výhled a na to, jestli je hezká koupelna.
0: Tak ode dneška a od teď si myslím, že se budeš čučet i pod postel, jestli ti tam náhodou někdo neleží. Protože přesně tohle se stalo turistovi a pozor, ne někde v cizině v zahraničí, ale u nás v Brně, v jednom brněnském hotelu, jo. On prostě přišel do pokoje, podíval se směrem k posteli a spod ní koukali prsty. Já bych si kákl normálně z toho.
1: Jako tak to si mohl myslet, že to je nějaký duch, nebo...
0: No, on si myslel, že to je duch, že vidí ducha, že mu jako hrabe do čistá. Já bych teda jako to spíš typl na nějakou mrtvolu.
1: A nebo utečenec třeba z vězení, víš, že prostě si řekl, ha, kam se schovám.
0: No, je to člověk, který žil, jo, nebyl mrtvý, nebyl to ani duch. A možná dost, možná to byl, ano, utečenec, protože údajně jim jako zdrhl. Že jakmile jako zjistil, že se na něj přišlo, že tam leží, tak zdrhl, prchl. No a my jsme si řekli, že tohle nenecháme jenom tak a že do toho hotelu zkusíme zavolat. Tak buďte u toho s náma, zkusíme jim teďka zavolat, zkusíme si teda rezervovat hotel, pokoj pro nás dva, pro mě a pro Peťu a ideálně jako bez člověka. Jo.
1: Pod postelí.
0: Aby jsme tam byli jenom sami dva, aby nás tam nikdo nerušil pod postelí. Tak. Tak, jdeme tam volat. Já jsem strašně nervózní.
1: Já taky.
0: Počkej, volané číslo. Oni mají radši vyplé telefony, podle mě. Tak ještě jednou.
1: Musíme, ještě to zkus jednou. A nebo zjistíme nějaký jiný. To prostě musíme zjistit.
0: Tak zjišťuj, pomalu. Počkej, už to zvoní.
1: Dobrý den, dovolala jsem se do hotelu, vy jste Grandeza nebo Grand Palace, jste říkal?
2: Grand Palace, ano.
1: Dobře. No víte co, já bych chtěla pokoj pro mě a pro manžela, teda pro dvě osoby, na příští týden. My se totiž chystáme do Brna a šlo by to středa čtvrtek?
2: Ty mi dávám vteřinku, madam, kouknu se. Středa čtvrtek, 7. na 8.
1: Ano, 7. to je.
0: No, asi kontroluji, jestli tam mají volno, jestli tam všechno neleží.
2: Dejte mi vteřinku, kouknám se, madam.
1: Tam máte takovou tlačenku, to je dobrý. Moc lidí k vám chce. Tak já jsem slyšela takhle, jako někdo mi říká, že se k vám do hotelu jenom jde podívat, ani tam nemusí spát.
2: Ono celkově, madam, tím, že vlastně v těch dnech bude korporátní international na mezinárodní trhy, tak celkově kvůli tomu, že to bude strašně moc nízkodostupné a náročné, tak jsou minimálně potvrzené rezervace na dvě noci.
1: OK, dobře, tak já to proberu s manželem, ale víte co, on mi řekl, ať se zeptám, kolik tam máte pod postelí místa?
2: Přesnou ze šířku výdržku nevím, madam. Chtěl bych se nejdřív zeptat housekeeping.
1: No jakože kdyby to bylo třeba jenom 20 cm, tak já bych byla klidnější. On mi řekl, ať jinak to nerezervuju, protože si tady četl nějaké zprávy, že tam dokonce se našel nějaký chlap pod postelí, nebo co?
2: O tom teda, madam, nic nevím.
1: Aha, tak to bylo možná v hotelu vedle, nebo já teď nevím. Takže to nebylo u vás?
2: Můžu vám říct, madam, že tady se nic nestalo, nemám takové informace.
1: Tak je to možná vedle. Dobře, no tak já mu řeknu. Každopádně my za váma, nebo k vám, rádi přijedeme a já bych vám teda zavolala, jak si domluvíme, jo?
2: Samozřejmě, madam, v pořádku.
1: Dobře, díky, naschle.
2: Taky, zatím naschanou.
3: Rád bych si koupil cukrovou.

0: podíváš?
1: Pokáč. Hitra Radio City Brno, štěstí najdeš, kam se podíváš, zpíval. No vy možná najdete neštěstí, kam se podíváte, protože v jednom brněnském hotelu nějaký turista z Thajska údajně našel pod postelí chlapa. Co tam dělal? Co to bylo zač?
2: To nikdo neví,
1: ale policie to neřeší. Píše nám tady, nebo v jednom komentáři, tady píše Jirka, na tom není nic složitého, zloděj vlezl do prázdného pokoje a čekal, až se tam ubytuje další host. Pokud by si ho host nevšiml a odešel by, tak by mu ukradl věci a zmizel. Jakmile pokojská pokoj uklidí a připraví, tak se tam ubytuje další host. Pokojská prázdný pokoj nechává občas otevřený a doplňuje tam minibar a podobně. Je to stejné, jako když se někdo nechá zamknout v obchodě a pokud tam není zabezpečovačka, tak ho vykrade a odejde zevnitř ven, se vždycky dostane.
2: Ale říká nám to jednu důležitou informaci. Pokud teda ona si ho nevšimla, tak nevysávala pod postelí.
1: Takže uklizečka za to může.
3: Jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidenční parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
7: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
8: Kam utíkáš?
9: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
8: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
9: A rolety mají taky?
8: No jasně, skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu, prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
9: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
10: H+M, studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
11: www.ham.cz.
12: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
13: No, říkala, že nic nechce.
12: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
13: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
14: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
13: Romantickou večeři.
14: Pobyt pro dva.
13: House running.
14: Jízdu v supersportu.
13: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
14: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
13: Nejlepší zážitky hledejte na
15: firmanazážitky.cz.
16: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou pečení bez kosti kilogram za 74,90 a vejce M s kupónem v aplikaci za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
17: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
3: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Pitbull a trošku divočiny v odpolední show Hit Radio City Brno. No a já jsem včera večer vyrazil do města se svojí partnerkou na večeři. No a šli jsme přes Moravské náměstí kolem Jošta a říkám si, ty brďo, ten hlas znám. No zpíval tam Petr Lexa z kapely Slzám, náměstí bylo plné a říkal jsem si, co se to tam děje, tak pak jsem teda přišel na to, že to je v rámci zahájení festivalu Ecofilm, který patří k našemu Brnéčku.
1: A hlavně jako, jestli pak víš, proč tam hrála právě Slza. Že Slza z čeho se skládá?
0: Z vody?
1: No ano, a to je právě
0: a
1: téma.
0: A ze soli?
1: A ze soli, jo, hodně soli, to je pravda. Slzy jsou slaný. No ale na to, na vodu se právě leto zaměřuje. Tady ten 52. ročník toho festivalu Ecofilm v Brně. A letošní téma je jako vyloženě vodoběh. Takže nabídne filmy z celého světa o tom, jak voda ovlivňuje krajinu, klima, zvířata, samozřejmě i nás. A jako ono to nebude jenom o sezení v kině, to se nebojte. Budou součástí i různé debaty s filmaři, odborníky, program pro školy a nebo taky rodinný den v ZOO Brno. Takže to rozhodně zajděte.
0: A pokud byste se chtěli podívat a vrátit se zase zpátky do pohádek, do dětství, tak my doporučujeme rozhodně Letohrádek Mitrovský. To je oblíbená pohádka nejenom naši Péti, ale myslím si, že i vás všech. Už se to blíží, Vánoce jsou tady za chvilku a opět v televizi uvidíme pohádku od Zdeňka Trošky Z pekla štěstí.
1: No a hlavně vy můžete vidět kostýmy těch herců, třeba té Eufrozíny, té princezny, ona tam měla obrovský ty šaty, já myslím, že ty vážily tak 30 kilo, nevím, jestli si je budete moct v Letohrádku Mitrovských jako potěžka, ale rozhodně je tam uvidíte, budou tam kostýmy z 6 pohádek.
0: Jo, a plus ještě, co natočil Zdeněk Troška, Slunce seno. Takže nějaké předměty nebo kostýmy tam budou právě i z trilogie Slunce seno.
1: Nebo tam bude někdo u vstupu a dá ti facku.

0: Vaše hit Radio City Brno, Peťa David. Bude 4:45, čtvrtek 1. října a teď, když si zapnete ty vaše Instagramy a Facebooky a všude na sociálních sítích a věřím, že to vyskočilo i na tebe, Peti, i na vás. Video Bena Kristová, jak brečí. Jak, jo, on na nějakém koncertě teďka, co měl, speciální koncert, vystoupení s orchestrem.
1: No to jsem viděla, spoustu no, storíček to. A příběhu, ale že jako brečel, jako štěstím, anebo smutkem?
0: Ne, brečel dojetím, protože zpíval písničku, kterou pokud se nepletu, věnoval a napsal pro svého tatínka, který zemřel, takže ho to prostě dojalo a bylo to tak autentické a tak dokonalé, prostě, že... Ti, co tam byli na tom koncertě, tak museli brečet taky.
1: Ježiši, ale to je hezký. Tak to si musím podívat, jako, že zrovna tohle mě minulo. Vždyť já tam jako někdy visím a koukám se. Někdy tam i prokrastinuju, ano, já se přiznám. Ale kdyby aspoň u té prokrastinace mi tam vlítl Ben Kristoval, tak by to bylo mnohem lepší.
0: No a kdo pláče na svých koncertech a kdo je takový jako autentický a kdo se často dojímá, tak to je taky tahle dáma. Tahle písnička úplně není na pláč. Rozjedem to už za chvilku s Evou Farnou tady před 17. Podpolední show na Hit Radio City Brno.
2: To je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Máš u sebe korunu?
6: Na co?
5: Na novou vanu ze Senesy.
6: Odkud?
5: Z koupelnového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
7: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
8: Plný podnik, kvalitní personál, jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, ABZAK Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.
9: Pro největší běžecký závod na Moravě hledáme dobrovolníky. Přijď nám pomoct právě ty. V sobotu 10. října na Milt Vokolo Príglu potřebujeme 200 dobrovolníků. Registruj se na www.vokoloprýglu.cz. Na závod tě zve generální partner Milt. Hlavní partneři Teplárny Brno, Auto Pokorný, Merel, Skupina ČES a běžecké prodejny TriExpert. Letos pomůžeš, příští rok poběžíš. Milt Vokolo Príglu.
10: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
13: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City Brno.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Because of you, Peťo.
1: Because
0: of you.
1: Já jsem teďka v šoku, normálně jsem zjistila, že nejdýl, co se můžeme dožít, je 115 let, pak už to nebude fungovat.
0: Jako co nebude fungovat teďka, mě myslí? Co nebude fungovat?
1: Já nevím, asi všechny orgány zaraz, nebo netuším.
0: Tak ty jsi to zabila. Taková romantika tady v závěru hodiny od Kelly Clarkson a ty to takhle nandáš. A tak 115 dobrý, ne?
1: No, 115 je dobrý.
0: Dobře, nebude to fungovat, ale žít budeme dál.
1: A ty někoho znáš takovýho?
0: Ne, ale třeba to budeme my dva.
1: To by bylo fajn, že tady budeme smrdět tak dlouho, jo?
0: Hitradio City Brno s vámi, odpolední show David Peťa a máme pro vás i nejlepší dopravní servis z Brna a okolí v Nádražní ulici na úrovni hlavního nádraží. Tady se stala dopravní nehoda. V Blansku v ulici Poříčí u křižovatky s ulicí na řadcech. Já bych radši řekl na řadech.
1: To neznám, na řadcech.
0: A tak v Blansku, ty víš, jestli co tam mají za ulici, na řadcech, Blansko, já si to zkontroluju zrovna, na řadech, tak tady mají chybu.
1: Aha.
0: Takže já jsem předvídal dobře. Tak a kde jsem skončil, tady, bourala tady 3 osobní auta, nehoda je se zraněním a také s únikem látek, v Brně v Tuřanech na křižovatce ulic Hanácká a Pratecká bourala osobní auto s autobusem a D1 stále hlásí i komplikace na 194. kilometru u Brna ve směru na Ostravu, od Prahy došlo k nehodě osobního auta s kamionem. Dobře, dojďte 720 890 848, náš WhatsApp.
2: Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc v akci brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.

0: a zeď. Pit, pit.
1: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
2: Jenom Hit Radio.
3: Dobrovolníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na Jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků. Vokoloprýglu.cz.
2: On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
5: Hezký den, 17 hodin, jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová. Houby v některých částech Česka stále rostou. Daří se jim hlavně tam, kde mají dostatek vláhy. Dobré podmínky jsou v podhorských oblastech a také na Českomoravské vrchovině. Větší šance na plný košík mají teď houbaři na Moravě a ve Slezsku, zatímco v Čechách se místy znovu projevuje sucho. Podnikatelé a odborníci chtějí, aby se mezi lidmi zvýšila poptávka po dřevě. Vedlo by to k vyšší přidané hodnotě při jeho zpracovávání. Zhodli se na tom na dnešní debatě v poslanecké sněmovně. Fond by propagoval výrobky ze dřeva, včetně dřevostaveb. Demonstranti ve Francii zapálili některé školské objekty, narušili veřejnou dopravu a napadli několik lidí. Úřady oznámily stovky zadržených a desítky v řádech 100 tisíců eur. Politici z nepokojů, které někde podněcují výtržníci, viní radikálně levicové sdružení Nepodrobená Francie. Píšou o tom média. A Severoatlantická aliance slouží míru v Evropě. Řekl to dnes německý kancléř Friedrich Merz po setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem a nizozemským premiérem. Rut vyzval, aby Evropa byla ve střehu, protože se jí Rusko snaží neustále testovat hybridními útoky.
6: A ještě voláme na dispečing dopravního podniku města Brna, ať víme, jak to v Brně jezdí a svíští z pohledu městské hromadné dopravy. Je tam na drátě je Roman. Ahoj, Romane.
7: Jezdí to nebo nejezdí?
8: Tak jezdí.
7: Ale někde se to určitě zaseklo, kde konkrétně?
8: Konkrétně evidujeme zpoždění kolem 10 minut na trolejbusové lince 27, okružních linkách 44 a 84 a na expresní lince E50 a dále také.

0: autobusových linkách 67 a 72.
1: Aktuální provoz můžete sledovat v aplikacích DPMB Info, na sociálních sítích X a Facebook, anebo na webovkách dpmb.cz. Romanovi moc děkujeme a budeme se zase těšit někdy příště.
2: 22 tam je v Brně a okolí. A jak tam bude zítra? Zítra tam bude 23. To jsou maxima. Já mám jako z toho dobrou náladu. Co to bylo?
1: Kdo škrtí toho psa tady?
2: A je něco...
1: Co mu děláš? Puzio!
2: To bylo strašně divný zvuk, pardon.
1: No, to byl tvůj pes, prosím.
2: Ano,
1: pěkně.
2: To byl můj pes, ano. Nevím, co tam vydává, ale vím, že v sobotu bude hezky, 23 a bude jasno.
1: On se zaradoval z té předpovědi počasí, která, řekl bych, jako zní velice slibně a velice dobře. Hit Radio City Brno. No, když vám předpovím, co byste dneska měli ještě si udělat v podvečer, třeba dobré, lahodné kafe.
2: Na není pozdě?
1: Mm-mm.

0: try, tedy zkusit. Zpívá Pink, tady jsem zamachroval a znám konečně nějaké anglické slovíčko, konečně se mě tady nemusí Peťa smát. Posloucháte odpolední show Hit Radio City Brno, no a vy si, přátelé, zkuste dát kafe. Pokud jste ho ještě dneska neměli, anebo pokud jste ho dneska měli a měli jste třeba už 2 šálky, 3 šálky, vůbec bych se nebál tam dneska dát ještě další, protože dneska je Mezinárodní den kafe.
1: No ale pak ti poděkujeme, protože budeme čučet do stropu do 2 do rána.
0: Ty? Si... Ale to tak nemá každý. Protože naši třeba ti si dávají normálně večer kafe. Jo. A nedělá jim potom jako problém vytuhnout na gauči.
1: Aha, jo, někdo je vůči tomu jako imunní, že mu to nic nedělá. No.
0: Možná i ho pijí tak často a tak moc, že potom už to s ním nic nedělá, ano.
1: No a co vy si dáváte? Máte radši třeba espresso, kapučo nebo latečko?
0: Kapučo.
1: Kapučo, protože já vím, díky tomu, co pijete, co jste zač.
0: Tak teďka se zamyslete, jaký typ kafe pijete nejčastěji a Peťa vám řekne, co jste zač?
1: Co jste zač? Jestli pijete espresso, tak vy prostě jedete na výkon, jo? Herc prc, dáte tam espresso a jedete zas dál, jo? Pracovní výkon. Vy se nechcete někde vysedávat. Potom kapučino, a to je právě ten opak, jo? Pohoda, pohodička, tam si pokecám s kámoškou, jakože jste na tu estetiku, že tam chcete namalovat srdíčko a labuť a tak, jo? Medvídka. Potom latte, tak to je vyloženě jako hra na kávu, protože to je jenom fakt jako důvod si sednout, protože tam to kafe hledáte lupou, jo? A potom Turek, tak to je takový tradicionalista, jo?
0: Turek, žádný, jo?
1: Turek. Žádný kapsle, žádný komplikace, žádný aplikace, prostě jenom kafe, voda, logr a pak si ještě z toho vyvěštíte. Z toho logru.
0: Tak doufám, že jste se tam v něčem jako poznali. Já se nepoznal v ničem, protože já kafe teda moc nepiju. No. Nemůžu. Tak co jsem já?
1: To ti taky vyvěštím. V tom případě nechápu, kde tu energii bereš, jako.
0: Když jsme teda naťukli téma kafe a když my jsme hudební rádio, tak samozřejmě musíme k tomu naladit i playlist. Tommy Cash, Espresso Macchiato. Kávu si osladím o trochu víc. A tohle berte taky jako vzpomínku na mistra Karla Gotta, protože Karel Gott nás prosím pěkně opustil právě dnes. 1. října roku 2019. Je to 7 roku. Strašně to utíká.

0: Sedm let je to, co Karel Gott odešel z tohoto světa. Kávu si osladím, jsme si dali samozřejmě i z toho důvodu, protože dneska slavíme Mezinárodní den kávy, tak klidně nám dejte vědět, kolik kafí už jste dneska zvládli vypít.
1: Ale dvě jsou v pohodě, jo. Dřív jako si říkalo, jo, nemůžeš vůbec kávu, ta není zdravá, pak jo, hrn to tam, pět šálků je v pohodě a teďka je to tak 2 až 3 denně, je to ideál.
0: Jaká je ta nejlepší káva?
1: Cibetková. To je
0: to,
1: taková
0: to jest?
1: To jest, že to někdo spapá, pak to vykadí a pak z toho se dá ta káva. Protože ta cibetka, a tak ona má na to čuch, jo, a ona totiž spapá jenom tu nejlepší.
0: Slyšel jsem, že v Itálii, nebo takhle, o Itálii se říká, že má nejlepší kafe, že pravé italské kafe, ale prý to tak není.
1: Není, oni totiž jako to víc praží a my už jsme na to zvyklí, že ona je víc taková přepražená, oříšková, ale není to tak, no. Ale no. Mě chutná, no.
0: No a znáš, nebo možná ty jako kafařka, potvrdíš mě to, že když si nedáš po ránu kafe, tak seš malinko nevrlá nebo nervózní?
1: Ano, samozřejmě.
0: Jo, platí to?
1: Ano, je to tak.
0: Protože já to znám třeba jako s jídlem. Když někdo nemá jídlo, když je nenajezený, hladový, tak samozřejmě je potom člověk takový jako nevrlý a nepříjemný na všechny. No tak prosím tě, představ si, že kdysi dávno, před mnoha lety v Osmanské říši, tedy v dnešním Turecku, se mohla se svým chlapem, se svým borcem legálně rozvést. Jenom kvůli tomu, že ti ten borec neobstaral dostatek kávy.
1: Tak to už by byla 3x rozvedená od července.

0: Takhle duní Hitradio City Brno, za chvilku nabídneme Káťu Marii Tichou, taky Nico & Wins. No a už jsme vám dneska odpoledne nabídli příběh z jednoho brněnského hotelu, kde se nejspíš vloupal nějaký neznámý muž, našel ho tam turista z Thajska. No a teďka to bude jiná loupež, jiné přepadení a týká se to jednoho brněnského rodinného domu. Víc nám řekne Kuba Ganem, mluvčí městské policie Brno.
1: Díky ducha přítomné svědkyni se ve středu kolem 1 hodiny ráno podařilo dopadnout muže podezřelého z vloupání do rodinného domu v Černých Polích. Dvě hlídky městské policie souběžně dorazily k objektu v Tišnovské ulici. Zatímco jeden strážník kontroloval vchod, další prohledával zahradu a nahlížel dovnitř okny. Druhá hlídka zajišťovala prostor z ulice. Strážníci si u hlavního vstupu hned všimli rozbité skleněné tabule a další vytlučené okno objevili u zadní strany domu. Strážník pohybující se v zahradě zahlédl oknem podezřelého a pod hrozbou namířené služební zbraně ho vyzýval, aby zůstal stát. 27letý muž neposlechl a vyběhl do poschodí, odkud chtěl vyskočit z okna směrem do ulice. Tam ale čekala místní hlídka strážníků už i s kolegy z policie České republiky a muže se jim podařilo dopadnout. Uvnitř domu nikdo další nebyl, strážníci tam našli několik dalších poškozených oken a dveří. Muž je podezřelý z trestného činu a hrozí mu vězení. Přeji pěkný zbytek dne a příjemný poslech Hitradia City Brno.
2: Tyjo, mně to přijde tohle jak případ z nějakého filmu. I kdybych toho byla svědkem, tak si řeknu, že jsem v nějakým Hollywoodu.
0: No, tak občas jo. Občas i tady v Brně.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit lodži v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
8: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hit rádiem. Zlepší si náladu.

0: Vaše Hit Radio City Brno, odpolední show, David, Peťa. No a do lesa a do přírody jsme vás lákali celé září na sbírání ne hub, ty nerostly moc, ale zlaťáků od lesů města Brna, těch rostlo požehnaně. No a teď se tam můžete zajít podívat, jak to tam vypadá po 7 letech, co se tam vysazovaly stromy. Možná jste byli mezi nimi, protože se na tom podílelo 34 tisíc lidí.
1: Abyste to pochopili, jo, to bylo v roce 2019 a přišlo na 14 míst po celém Česku 34 tisíc dobrovolníků, ale já jsem si to chtěla nějak představit, kolik je to lidí. A třeba jako si tipněte O2 Arena, kolik pojme návštěvníků? O2 Arena, obrovská.
0: Ta pražská? 18?
1: No, jsi dobrý. 20 tisíc lidí. A vím si, jak je to obrovské. Tolik dobrovolníků tam sázelo malinký stromečky a teďka se vlastně z lesy města, nebo z lesy České republiky se vrátíme na ty místečka, kde se to zasázelo a uvidíme, jak to hezky roste. A tady na Jižní Moravě je to zámeček u Říčan, nedaleko Brna a v sobotu 3. října tam je právě akce Den lesů nové generace.
0: Jo, a nebude to jenom procházka mezi smrčky, uvidíme tam lesnickou techniku, drony, tažné koně, dozvíme se, jak se dneska vůbec les chrání před suchem nebo povodněmi. Budou tam i specialisté, pedagogové, mykologové, anebo poradna k ochraně přírody.
1: A tak jako můžete si třeba zkusit tipnout, jestli stromky z roku 2019 už vyrostly více než děti, které je tehdy sázely.
0: To mě tak zajímalo, ten rozdíl.
1: Já jsem vyrostla o centimetr.
0: Fakt?
1: Ne.
0: Já jsem myslel, že čím jsi starší, tak jdeš do země.
1: To je pravda.
0: Ty mládneš, Peti, ty mládneš.

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, David Peťa, ještě s vámi a ještě pár minutek s vámi budeme, nachystáme před 18. ještě Miley Cyrus, dáme si Omi a taky bude kapela Jelen. No a já pomaličku peláším domů, nejenom se léčit, uzdravovat svůj zoubek, který už vlastně nemám.
1: Ty jdeš uzdravovat dáseň.
0: Já jdu uzdravovat hubu prostě, která mě bolí po vytržení dvou zubů. Já nevím, jestli jsme to vůbec říkali.
1: Jo, říkali, říkali. A jo. Já se jdu podívat na festival Prototyp, abych pro vás zjistila, kde to je žůžola bohužo.
0: Jo, a co kdybych ti zítra zavolal?
1: No to bys mohla.
0: Ty tady totiž nebudeš, ty jdeš pryč, tak já ti zavolám a zjistíme spolu, jaké to bylo, kde se vydat, kde se vyplatí koupit si vstupenku, co?
1: Přesně tak. Já si myslím, že tohle pro naše posluchače rozhodně můžeme udělat, to je to nejmenší.
0: A ty to máš zadáčo?
1: Já to mám zadáčo?
0: No, já se ptám, jestli to máš zadarmo, nebo jestli budeš na expozicích, které jsou zdarma.
1: Hele, tak já se hlavně těším na ten videomapping, to je pro mě úplně to, za čím jsem chtěla jet i do Prahy. Ježišmarja, chápeš, do Prahy. Aha. Ale tady to bude, bude to Grandeza, takže na Zelňáku, bude to Nová radnice, bude to ještě někde.
0: Bude to úplně všude, mrkněte no. Přímo na stránky festivalu Prototyp. No a já zítra sám osamocený od 15 do 18, ty si užij volno, no a po víkendu se snad už tady v plné parádě v pondělí zase potkáme. Mějte se.
1: Mějte se, ahoj, užijte si to.
0: Čau.
2: Máš u sebe korunu?
3: Na co?
2: Na novou vanu ze Senesy.
3: Odkud?
2: Z koupelnového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
3: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
4: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: Pro největší běžecký závod na Moravě hledáme dobrovolníky. Přijď nám pomoct právě ty. V sobotu 10. října na Milt Vokolo Príglu potřebujeme 200 dobrovolníků. Registruj se na www.vokoloprýglu.cz. Na závod tě zve generální partner Milt. Hlavní partneři Teplárny Brno, Auto Pokorný, Merel, skupina ČES a běžecké prodejny TriExpert. Letos pomůžeš, příští rok poběžíš. Milt Vokolo Príglu.
8: Technologie naživo, biznis osobně, to je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026, od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90 a vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
11: Hit Radio City Brno.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.
12: Let's go.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v ulici Martina Ševčíka mezi křižovatkami ulic Příkalova a Točná probíhají stavební práce a komunikace je uzavřena. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové.

0: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte.

0: Jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků. Vokolo Príglu CZ.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Na 5 500 korun se od dneška zvedá životní minimum. Promítne se to do nároku na superdávku i do její výše. Zvednout by se měly i dávky mimořádné okamžité pomoci. Podpora na bydlení v superdávce se začíná počítat podle okresů. Umožní to novely, které dnes vstoupily v platnost. Zítra a v sobotu proběhne v Praze a Brně ilegální sraz tuningových aut. Na něm účastníci historicky cíleně blokovali dálnice, kradli dopravní značky a používali pyrotechniku. V terénu budou proto policisté napříč celou zemí, jejich mluvčí Violeta Canovsky.
4: V souvislosti s plánovaným ilegálním sjezdem, na který mohou do České republiky dorazit tisíce řidičů, připravujeme rozsáhlé bezpečnostní opatření napříč celou republikou. Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony.
3: Bezpečnostní opatření počítají s nejčernějším scénářem. Opatrní by měli být všichni řidiči. Úterní útok na základní škole u slovenské Čadce má druhou oběť. Lékařům se nepodařilo zachránit dívku, která byla hospitalizovaná ve velmi vážném stavu. Po útoku nožem, při kterém zemřela i jedna učitelka, policie zadržela 13-letého žáka uvedené školy. Tenista Jakub Menšík v prvním kole v Pekingu porazil Alexandra Bublika z Kazachstánu. Úvodní zápas dvouhry zvládla i deblová světová jednička Kateřina Siniaková, která v prvním zápase od triumfu v deblu na US Open porazila polskou tenistku Magdu Linetovou.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: V noci většinou oblačno, v západní polovině Čech postupně zataženo, ranní teploty 13 až 8, zítra rozdíl v teplotách i charakteru počasí. V západní polovině Čech více oblačnosti a chladněji, teploty kolem 20 a místy přeháňka. Ve zbytku území většinou polojasno, na východě jasno a teploty 20 až 24 stupňů.
5: Startuje hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z minulosti vám budeme hrát až do 21. večerní. Michal Pospíchal s vámi, hezký čtvrtek přeju.

Survivor, Burning Heart, tohle je čtvrteční Hit Radio. Jestli vám tahle věc okamžitě nahodila tak nějak chuť začít běhat po schodech a nahoře vítězně zvednout ruce, tak to není náhoda. Burning Heart vzniklo pro Rockyho 4 a Survivor tak navázali na svůj obrovský úspěch s Eye of the Tiger. Mimochodem Sylvester Stallone jim při psaní poslal scénář filmu, aby přesně věděli, jakou atmosféru má písnička mít. Takže jsme právě zvládli hudební trénink z 80. a teď úplně jiná nálada. Moby in this world. Tímhle pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic.

0: Nejprve Moby in this world a potom taky jeden pořádný návrat na taneční parkety přelomu tisíciletí. Tohle bylo Precioso a Marvin Tell Me Why, jejich debutový single z roku 1999. Pomáhal dostat italský dance do celé Evropy a dostal se třeba i do německé top desítky. Za chvilku pokračujeme dalšími hity. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. Až do 21. večerní vám hrajeme výběr toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Hit Radio.
1: Té Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penaltě.
6: Už nespane, když páříme s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne 10. Jděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Plný podnik, kvalitní personál, jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, Abzak Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Taky tohle vám hraje Hit Radio, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, Timbaland, One Republic, Apologize. Je zajímavé, že tahle písnička vlastně původně vznikla jako skladba skupiny One Republic, napsal jí zpěvák Ryan Tedder a teprve potom přišla Timbalandova verze, která z ní udělala celosvětový megahit. A taky jeden z těch songů, u kterých stačí pár vteřin a okamžitě jste zpátky někde kolem roku 2007. My se teď vrátíme ještě o pár let dál, rovnou do 90. Němečtí Culture Beat, které určitě znáte hlavně díky Mr. Vain, jsou tady teď na Hit Radio s písní Painu Má.

0: Jo, jo, tohle vám v hlavě bude znít ještě dlouho. Trio a da-da-da, německý minimalismus, který v roce 1982 dobil svět a podle dostupných údajů se ho prodalo kolem 13 milionů kusů, to je neuvěřitelné číslo. Písnička navíc dostala druhý život v 90. díky reklamě na jednu automobilku. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z minulosti. Z našeho hudebního archivu vám budeme hrát až do 21. večerní. Pro lepší náladu, užívejte.
1: Naši novou akuvrtačku.
2: Jen za 799 korun.
1: S baterií a nabíječkou v ceně.
2: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
1: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.

0: Rádio Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia CZ. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

This is where I heal my hurts. It's in natural grace.

uších máte Hit Radio, tohle byla Lean Rhymes s hitem Can't Fight the Moonlight. Písnička, která je neodmyslitelně spojená s filmem Divoké kočky. Zajímavé je, že ji napsala Dainey Warren, jedna z nejúspěšnějších autorek popových hitů vůbec. Lynn Rimes navíc naspívala ve filmu Pěvecké party hlavní postavy, takže její hlas tam slyšíte mnohem častěji, než byste možná čekali. A teď ještě o kus dál do minulosti. Kim Wilde a její verze klasiky You Keep Me Hanging On. Tohle vám nabízí hudební speciál Hit Radio Classic.

0: Ladíte Hit Radio, Armand van Helden a You Don't Know Me. Tohle byl na konci 90. opravdu obrovský klubový hit a v Británii se dostal až na první místo singlového žebříčku. Mimochodem, ten výrazný základ skladby si Armand vypůjčil z 80. Dance With You od Kerry Lucas. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti, brouzdáme naším hudebním archivem, vybíráme pro vás to nejlepší od 80. až po ty největší hity milénia. A rozhodně bude se poslouchat i v těch příštích hodinách, těšit se můžete třeba na Erasure Always, to vám můžu slíbit. Hezký večer.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

Prdeční večer trávíte s Hitrádiem, Glemedeiros a Nothing's Gonna Change My Love For You. Zajímavé je, že Glennovi bylo teprve 17, když se s touhle písničkou dostal na první místo britské hitparády. A ještě zajímavější, vůbec nebyl první, kdo ji naspíval. Původní verzi vydal už o pár let dřív George Benson, ale celosvětový hit z ní udělal právě Medeiros. Z romantické 80-kové klasiky se teď v hudebním speciálu Hit Radio Classic přesuneme do roku 1994. Dvě jména, Vince Clarke a Andy Bell. Říká vám to něco? No, věřím, že ano. Erasure. Hrajeme od nich slibované Always.

0: Hugs, obrigado, Wobble. This is Stanley Unwin Signy Hoffa with Wobble You All Joyful. Goodbye, load.
1: Tohle je čtvrteční hit Radio Classic, hudební speciál plný těch největších hitů minulosti. Wobble You, Pytel, možná jeden z těch názvů, kterých si interpreta okamžitě nevybavíte, ale jakmile začne hrát, 90 jsou zpátky během pár vteřin. Britská elektronická formace Wobble You nám dělala společnost a právě teď, no a spoustu dalších skvělých interpretů, hvězdných men a fantastických singlů pro vás máme i do těch příštích minut. Spoustu toho stihneme ještě do té aktuální hodiny, ale hit Radio Classic, to nejlepší z minulosti, vám hrajeme až do 21. večerní. Pro lepší
2: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
5: Plný podnik? Kvalitní personál? Jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026. Kde se to dozvíš? Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, Abzak Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.

0: is John Legend.
1: Hey, it's Taylor Swift.
2: Pokračujeme v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Ještě 60 minut vám budeme hrát to nejlepší z našeho hudebního archivu. Michal Pospíchal za mikrofonem. Dobrý večer.

Sisko a Tong Song, to sme vám hrali na Hitrádiu. Je to jeden z těch hitů, kterých asi není potřeba dlouze vysvětlovat, o čem je. Píseň vyšla na přelomu tisíciletí a Sisko za ní pozbíral hned několik nominací na Grammy. To je to vůbec nejprestižnější hudební ocenění, které může interpret a jeho realizační tým na hudební scéně získat. A jestli jste na tom zaslechli něco povědomého z úplně jiného hudebního světa, no tak je to správně. Skladba totiž pracuje s motivem Lenoir Rigby od Beatles. Teď každopádně měníme dekádu i náladu. Gloria Estefan a Miami Sound Machine, Rhythm is gonna get you. To je věc, kterou pro vás máme dál připravenou v playlistu Hit Radio.

Doris Ray, Looking for the Summer, písnička z jeho alba Abur G z roku 1991. Ten typický chraplavý hlas, který si s nikým jiným asi nespletete. Chris Ray hledal léto, Looking for the Summer. My pro vás hledáme ty nejlepší hity z našeho hudebního archivu. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Klasika, to nejlepší z 80. 90. a milénia. Rád vám to budeme i v příštích minutách. Rozhodně máme co nabídnout. Tak se pohodlně usaďte a příjemný poslech.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

tohle je čtvrteční hit Radio Classic, hudební speciál plný nejlepších hitů z minulosti. Gabriel Out of Reach, velký hit z roku 2001, dohrál právě teď, vzniklo pro romantickou komedii Deník Bridget Jonesové a Gabriel za ní získala i nominaci na Brit Awards. Teď ovšem romantiku na chvilku odložíme a pořádně přidáme tempíčko. Stayin' Alive znáte samozřejmě díky Bee Gees a horečce Sobotní noci. Jenže v 90. ho vzali do rukou britští Entrance, přidali rap a taneční beat a jejich verze se dostala až na druhé místo britské hitparády. Entrance, Stayin' Alive na Hit Rádiu právě teď.

Yeah.

0: One Night in Bangkok, tohle byly Mariah Heat na Hitrádiu, posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic. My vám hrajeme hit za hitem, jedno velké jméno za druhým a do konce hodiny tomu nebude jinak. Těšit se můžete třeba na Alice DJ, Back in My Life, taky Train, Hey Soul Sister a do třetice slíbím Ace of Base, All That She Wants, může být? Snad jo. Tak hezký poslech a hezký čtvrteční večer z Hitrádia.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

je to tady. Velké grand finále hudebního speciálu Hit Radio Classic s tím dnešním datumem vydání. První říjnový den jsme vám dělali společnost a hráli to nejlepší z 80. 90. a taky výběr hitů milénia. Tak doufám, že se líbilo. Zpátky budeme i v druhý říjnový den. Zase zítra úderem 18. pro vás budeme mít výběr toho nejlepšího z minulosti, toho nejlepšího z našeho hudebního archivu. Posloucháte Hit Radio, užívejte večer.

Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Jako když potkáš kámoše, kterého si 20 let neviděl. Srdcovky Hit Rádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hit Rádiu. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Tell me to part, no, it don't mean

0: To nejlepší z 80. let. Hit Radio 80. Na našem webu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.